0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?
0: Fajn.

0: hráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn rádio.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetří?

Kup si Autov Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Jsme online.
5: Online.
0: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Muž z Olomoucka přišel o 5,5 milionu korun potom, co uvěřil ženě, se kterou se seznámil na Tinderu. Ta ho přesvědčila k investování do kryptoměn přes falešnou platformu. Policie případ vyšetřuje a znovu varuje před investičními podvody, které začínají na seznámkách nebo sociálních sítích. Na pláži ve španělský Malaze nově zaplatíte za sprchu 1 euro za minutu. Kritiku schytává hlavně automat, který nevrací drobný. A taky fakt, že na pláži není jiná možnost, kde se opláchnout. Město ale tvrdí, že je cílem hlavně šetřit vodou v době obrovského sucha. Zendaya prozradila, že za svoji nejoblíbenější romantickou komedii považuje animovaný film Shrek. V pořadu Jennifer Hudson navíc řekla, že jde o jeden z nejdůležitějších filmů.

0: Krásné úterní ráno všem. Ano, slyšíte správně. Fiky a Wendy ve studiu.
1: Wow.
0: Je to tady.
1: Krásný dobrý ráno, ahoj.
0: Čau, jak se máte?
1: Dobrý. Doufáme, že je to dobrý.
0: Hele, ona se tady stala taková jako menší, takový menší zádrhel. Já jsem měl za to, že končí školní rok až dneska.
1: Ono to bylo pátek.
0: To bylo pátek. Tak hezký prázdniny lidi. Je to umocněný tím, že oba dva z Wendy pracujeme ve školce, takže my máme konec školního roku až dneska.
1: Mm-hmm.
0: Juchu, prázdniny začíná. A tady k tomu startu těch našich prázdnin a samozřejmě vašich prázdnin, samozřejmě songy playlistu. Absolutní majstrštyk. Před náma Jonas Blue, taky Dakota, jejich Fasker, nebo taky Justin Bieber, Nicki Minaj. Hezký ráno, jdem to odpálit. Jdeme.

0: Calvin Harris, jeho Summer. 10 minut po 6 hodině, krásné, dobré ráno všem. To, že léto, to asi tak nějak jako všem do, nám do, jako dochází, vzhledem k tomu, jak je venku.
1: No právě, jak je venku.
0: Jak je venku, vole.
1: Jak je venku, už od pondělka jsme měli mít 25 stupňů. Jak to, že včera bylo 32 a dneska bude znova 32 stupňů?
0: Včera měla být bouřka, jak to, že žádná bouřka nepřišla? Co, kde to
1: proč
0: bylo?
1: Neprší? Nejlepší bylo hlášený, že ráno bude pršet, nepršelo ráno, pak že bude pršet odpoledne, jo. Odpoledne to nepřišlo. A teďka byl taky hlášený, že má pršet, ale
0: evidentně
1: 11 večer.
0: Co to je? Já chci déšť.
1: Halo, my chceme počasí, my manifestujeme déšť a trošku chládek.
0: Prosím. Hele, jestli je dneska něco, co fakt jako potřebujeme, tak je to samozřejmě dobrý playlist na fajnu, ale nějakou tu kapičku. Deštivou kapičku nejlépe.
1: Šelo by to.
0: Tak pojďme se všichni pomodlit za to, ať dneska prší. Dobrý. Tohle máme splněný. My můžeme pokračovat dál na ten dobrý playlist, jak jsem říkal. Před náma Justin Bieber, Nicki Minaj, její Beauty and Beat. A prosím ten dešť, jo? Děkujeme moc, pokračujeme dál. Morning Boost.

0: Ladíte úterní Morning Bush na Fajnu, tohle co byla Beberekša, taky Faithless, jejich New Religion na Fajnu, to už jsem asi říkal, 17 minut po 6 hodině. Dámy a pánové, playlist na Fajnu jede dál, za malej okamžik, písnička, úplně pro všechny z nás. Úplně pro všechny, úplně všem věnovaná, důvodem je název této songy. The Greatest. Tak takovou songu má na svědomí si a taky Kendrick Lamar. A jak říkám, pro všechny z nás, díky názvu. Krom toho, máme tady taky v playlistu třeba tohle.
1: Naprosto skvělou věc, tohle je Alex Warren, jeho Passenger, jeho nejnovější track, který vydal.
0: Musím říct, že tohle z toho feelu mega dobře.
1: Je to naprosto skvělý, ale to je tím, že Alex je prostě skvělý.
0: Jasně, no jo. A ty se vysmějí za Sabrinu Carpenter. Jasně. Tak tyhle songy se malé okamžik na Fajnu pak kouknem na nějaký tři random fakta. Pěkný ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn. Rádio.
8: Instagram.
7: YouTube.
8: TikTok.
7: Co je zrovna teď in. Fajn.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Rádio.

0: Haven, Caitlin, Ergen, Iron, posloucháte Fine, no a tři random fakta právě před náma.
1: Random fakta. Podpatky byly původně určeny pro muže. A rozhodně netvrdíme, že už nejsou. Naopak, jako takhle, ono chodit v podpatcích chce takový úsilí, kolik bylo zapotřebí v době ledový na školení mamuta. Jenom říkám. Muži, kteří preferují... nebo kteří vyjadřují silnější homofobní postoje, mají větší pravděpodobnost, že jsou sami gejové. Jo. To máte stejný jako s tím, když jedete s partou lidí v autě, někdo si prdne a začne říkat, fuj, kdo to byl. Kdo první křičí, od toho to fičí. USA se staly vůbec první krajinou v historii, která na fotbalovém mistrovství hostila tým a zároveň bombardovala jeho domovinu, což je strašný. Jeden by mohl říct, že si jen kompenzují to, že výkon na hřišti bombový nebyl.

0: Ty kokos. Letní playlist na Fajnu a Avicii, jeho Levels. 6 hodin 39 minut. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Zemlej okamžik s tímhletím. Tohle je, dámy a pánové, novinka tady u nás v playlistu. Když je to léto, tak i nějaký ty letní songy. Fastboy, jeho Beautiful Life. A to asi teď bude mít většina z vás, kteří už máte prázdniny. Tak aby jsme to ještě umocnili, tak za malou okamžik.
1: Věř to, půjdeme pousmilou Jackie Chan.
0: Je to tak! Takhle bude zní následující playlist za malou chvilku. A pak vám řekneme velice, velice důležitou věc, o který byste rozhodně měli vědět, protože jde o hodně, fakt, fakt o hodně. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Fajn. Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
7: Fine.

0: Dominik Fajk, jeho White Keys na Fajnu. 11 minut před 7 hodinou na Fajnu, velice, velice důležitý sdělení.
1: Poznej interpreta a vyraž na zrče. Fajn.
0: Je to tady, po celý tenhle ten týden soutěžíme úplně naposledy o lístky na Zrče Festival, na ten největší, nejepičtější festiák u moře, český festiák u moře s těma nejlepšíma interpretama, absolutní, absolutní vrchol hudebního průmyslu.
2: A nejenom, že máte vstupy, ale taky můžete dostat vstupy na náš Fajn Boat, na party na lodi, kterou budeme mít, kde bude hrát Gufrau a Mat 213, a to je prostě naprostá bomba.
0: Totální plavba, totální hudební prostě všechno, absolutní všechno, absolutně mega geniální. A to neříkám jen tak, fakt jako, že já kdybych tohle mohl vyhrát, tak soutěžím taky. Kromě toho, aby toho nebylo samozřejmě málo, tak pozor. Dostanete od nás ještě balíček vlasový kosmetiky. Absolutně, absolutně, absolutně geniální. No, dámy a pánové, tohle se tady bude dít za malý okamžik. Za malý okamžik budeme soutěžit o tady to všecko, co jsme řekli, tak buďte ready, protože už za malou chvilku. Do té doby Tiësto, taky Post Malone i Jackie Chan. Jdem na to.
1: Zrče Festival 11. až 14. července.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Fajn. Sme online. Sme na DAB+. Sme v aplikácii Rádia CZ. Hot News.
1: Na lince pražského metra nás čeká od 4. do 9. července výluka v úseku mezi zastávkami Pražského povstání a nádraží Holešovice. Důvodem je modernizace bezpečnostního systému. Vlaky nepojedou přes centrum, cestující musí využít náhradní tramvaje nebo jiný linky metra. Dopravní podnik ještě dodává a hlavně varuje, počítejte s delší dobou jízdy. Česko čeká výrazná změna počasí. Během krátké doby klesnou teploty až zhruba o 10 stupňů a přejde studená fronta, která přinese déšť a vítr. Po letních vedrech tak přijde cílený ochlazení a počasí se rychle přepne spíš do podzimního režimu. WhatsApp chystá novinku. Místo telefonního čísla budete moct používat vlastní přezdívku. Ta si půjde i předem rezervovat a propojit s Instagramem nebo Facebookem. Přidává se i bezpečnostní prvek, takzvaný user key, díky kterému vám jen tak nikdo nenapíše bez povolení. Fajn.

0: Krásné úterní ráno všem. Pokračuje Morning Bus na Fajnu se 7 hodinou, s váma Fiki a Wendy. A kromě toho, tak za malý okamžik s náma možnost vyhrát 2 lístky na Zrče festival. Kromě toho taky 2 lístky na naší Fine Boat, která se tam bude plavit po mořích. A taky balíček vlasový kosmetiky Capilan. Tohle to všechno za malý okamžik. My jenom potřebujeme, aby někdo z vás, nebo prostě kdokoliv z vás, nám poslal důvod, proč byste to právě měli být vy, kteří by měli vyhrát tady to všecko. Jeden důvod na číslo 724-634-634.
1: Takže pište, no a do té doby Sky Newman, F.U. and U.F. nebo Temple Trap, Self-Aware.
0: A pojďte napsat.

0: také její I love it. Co milujeme my? Dělat vám radost, třeba tím, že vám dáme nějaký lístky na nějaký nejvíc epický festival, hudební festival. Tím je Zrče festival.
1: Poznej interpreta a vyraž na Zrče. Fire.
2: Dovolená vlastně v zahraničí, nejenom dovolená, ale naprosto skvělý festiák, na kterém se objeví třeba Kellyn, Separ, Stein 27, Sofian, Mešmeš, Hardrico a spoustu těchto těch men. A nejenom, že my vás tam můžeme dostat a dát vám lístky a vstupy na tenhle ten skvělý festiák, ale zároveň vás můžeme dostat na loď, na naší Fine Boat, kde bude vystupovat Gufrau a Mat 213 a zároveň jste i u moře. A je nám jasný, že se budete koupat a víme, že moře vysušuje vlasy a proto pro vás máme zároveň i vlasovou kosmetiku od Capilana, což je česká vlasová kosmetika.
0: Ty kokos, tohle je na jednoho člověka moc, proto udáváme rovnou takhle dva lístky. Jestli se podaří někomu vyhrát ty dva lístky, to vlastně to jsou čtyři celkově lístky, to nevadí, ale to je jedno. Prostě na drátě máme teďkon posluchačku. Dobré ráno, kdo se nám dovolal? Nebo komu jsme
3: dobré
0: se
3: ráno.
0: Dobré ráno.
3: Dančo.
0: Ahoj. Dančo, ty jsi nám napsala srdce rvoucí zprávu, proč bys to právě měla být ty?
3: Ano.
0: My souhlasíme. Ty zprávě, Wendy, jenom ve rychlosti.
2: Danča říká, že se rozdávala celý rok všem ostatním, ale že by chtěla zažít nějaký nezapomenutelný příběh a nabrat novou energii. A my jsme tady proto.
0: Souhlasí to?
3: Ano, souhlasí.
0: Tak jo, tak podle mě si to rozhodně zasloužíš. Tak uvidíme, jestli se to povede. Tvým úkolem bude teďkon uhodnout interpreta, kterýho ti popíšu. Pokud se tak podaří, bude to všecko tvoje, OK?
3: Dobře.
0: Tak jo, jdeme na to. Tento hudebník, tak hudební kariéru tohoto interpreta inspiroval koncert Justina Biebera v roce 2016 v Praze. Do širšího povědomí se dostal díky soutěži, jejíž hlavní výhrou byla možnost natočit skladbu s jedním známým českým interpretem. Fajn Rádio tuto skladbu hrálo jako první rádio vůbec. Část jeho kořenů vede do severní Afriky, přesto vyrostl a hudebně dospěl v Česku. Tady je zvuková ukázka. Víš, o koho se bude jednat?
3: Dan Kristoval.
2: Seš si tím opravdu jistá? Já bych se ještě zamyslela. Já ti poradím. Má nos, ikonický nos.
3: A ano.
2: Ikonický kudrnatý vlasy.
0: A má jméno, jehož jména se bojí moderátoři, protože se těžce vyslovuje.
3: Ano, je to Sofian, nebo Sofian a me.
0: Ano.
2: Me.
0: Sofian, me.
2: Tak pojď, zkus to nějak, zkus to říct.
0: Meč, ano! Sofian, meč. A Sofian tě dostal na Zrče festival, Dančo!
3: No, super! Jo!
2: Gratulujem!
0: Je to tam velká.
2: Takže si rozhodně si vem volno 11.7. až 17.7., protože jedeš, a nejenom, že jedeš na Zrče, ale jedeš i na naší loď. Fajn.
0: Poplavíš se na lodi!
3: No tak to je.
0: Doufám, že nebudeš mít morskou nemoc.
3: Ne, určitě ne.
0: Určitě ne, no tak jo. Tohle to všecko, ještě balíček vlasový kosmetiky, Capilan originál, k tomu. Hele, ještě mi řekni, prozraď mi, koho vezmeš sebou? Jedno jméno, nebo prostě?
3: No, mám svůj nejlepší kamarádku Míšu, kterou vezmu sebou.
0: Tak jo, holky si to užijou.
2: Určitě jízda.
0: Je to tak. Jo. Míšo, ano. Tak jo, tak gratulujem ještě jednou, vydrž nám na drátě, vezmem si od tebe potřebný údaje a gratulace.
3: Dobrá,
0: velká gratulace.
3: Děkuju.
2: Není zač. Měj
0: se. Dámy a pánové, pokud to nevyšlo dneska, tak zítra budeme chtít znát další důvody, proč byste to třeba právě měli být vy. Kdo by se na Zrče měl podívat. Pokračujeme dál. Tady zmiňovaný Sofian Meč.
1: Zrče festival 11. až 14. července. Festival

Sombrero Homebreaker na Fajnu. 21 minut po 7 hodině na naše lepší a klidnější ráno. No a teď na naše klidnější ráno tady bude song, který začíná větou, kterou si v duchu říká vaše žena.

0: na výročí, na které jste klasicky zapomněli. Show me love. Song, který má na svědomí taky Viz DMC Bish & Honey. Song, který tady bude znít za malý okamžik. Na klidnější ráno, jak říkám. Co je s klidem velmi spojeno, tak to je hudební žánr, kterému se říká country.
1: Stella Lefty, Boston.
0: Tak aspoň na chvilku takhle do Bostonu. Když ne, jinak. Takhle bude znít playlist na fajnu. A pak mrkneme nějaký bizár dne. A když říkám bizár, myslím tím fakt, fakt bizár. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Energie
7: tohoto města. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Taky nechcete končit léto větou.
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
15: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.

0: Miles Smith, taky Neil Horan, jejich Drive Safe. Velice důležitý sdělení, jejich sdělení, který dohrálo 7:30 na fajnu. Dámy a pánové, je tady Bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne.
0: Takhle, pokud vám někdy někdo řekne, že jste se oblékli na ho, víte na co, tak věřte, že jste se neoblékli na víte na co. My vám totiž teď řekneme, kdo se oblíkl, víte na co. To, že se někdo oblíkne na víte na co, neznamená, že jste si vzali nějaký křusky z místní večerky a 2 dny starý tričko. Tommy Cash, interpret, kterýho můžete znát z Eurovize a nebo z našeho playlistu, se totiž doslova oblékl na víte na co. Oblékl si to na Paris Fashion Week, jo, prostě takovou událost, kde jakoby hodně se řeší móda a takhle. Fakt si vzal na sebe prostě věci, které připomínaly víte co. Jo, a v tomhle tam prostě chodil pohodička. Co Wendy, taky by si vzala takovýhle outfitek?
2: Jo, já si myslím, že to je naprosto skvělý.
0: Jo, jako strhl na sebe teda velkou pozornost, takovou, že teď o tom mluvíme v rádiu a my jsme vlastně rádi, protože máme o čem mluvit. Na druhou stranu si říkám, že teď je to v poslední době s tou módou takový jako divoký, jo? Někdo si na sebe vezme tady, víte co? Někdo si na sebe pro změnu vezme radši nic? To prostě tak je.
2: A co je vlastně lepší? Co bys si vybral?
0: Možná radši to víte co? Co ty?
2: Mně se líbí druhá varianta.
0: Oj. Espresso macchiato, na fajnu.

0: Drake, jeho song, který si, tyjo, nevím, proč si ho pustíme teď, když všichni většinou teď jdeme do práce, jeho Hold On, We Are Going Home, to se absolutně teď neděje, možná pokud máte noční, tak jo, tak to potom jako vám docela závidím, já jste borci, že jste měli noční. Každopádně, tady na fajnu, minutu před 7:45 si pojďme představit songy, který tady budou za malý okamžik. Nesmí chybět David Guetta ani Kid Cudi a jejich Memories, song, který máme většina z nás spojený s nějakýma zajímavýma vzpomínkama. Většinou na to, jak se probudíte ve 3 ráno někde u kýble.
1: Je to tak.
0: Tak tohle se zavolá okamžik, doufám, že nikdo kýbl teď potřebovat nebude. Co potřebujeme všichni ale, tak to je Eva Farná.

0: to si taky dáme. Třeba máte blbej den, něco se děje, tak proto Eva Farna jej neříkej, co má se stát, za malý okamžik.
1: Hodně sil všem, jak řekla Wendy, za malou chvilku tyhle songy. A pak koukneme na nějakýho jistýho člověka, co vydává album. Velice zajímavý počin, tak si na to hrozně počkejte. Morning Boost.
2: Fajn. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
6: www.direct-auto.cz.
7: Letní

0: Hey!
1: Daddy,
2: Sommersæson! Min bude med sendeafstrassen er sæson! Hey! Sommersæson!
0: Oh yeah, yeah, yeah!
1: Eva Farná, neříkej, co má se stát pro vás všechny, ať už máte dobrý nebo špatný den. Doufám, že vám tohleto rozhodně pomohlo.
0: No a my pro vás máme další speciální hudební novinky. Tady u nás na Fajnu, vzhledem k tomu, že jsme hudební rádio, bylo by fajn, kdyby jsme vám nějaké ty hudební novinky přinesli. Většinou hudební novinky přinášíme v pátek, ale dneska musíme udělat speciální výjimku, protože tady máme něco, co jsme asi nikdo úplně nečekali. Možná vám říká něco jméno Tom Hardy. Herec. Velký herec, dobrý herec. Můžete ho znát třeba z role Venoma, nebo z Gangsterky, která je fakt dobrá. No a tenhle ten herec dropuje nový album, jo? Čekala bys to? Ne. Že někdo takovej vydá jako album?
1: Vůbec.
0: Já bych to taky nečekal, ale já jsem zjišťoval a normálně Tom začal s hudbou dřív, než vůbec začal s hraním.
1: Počkej, to fakt?
0: No.
1: OK.
0: Vystupuje pod svým alter egem Frankie Pulitzer. Pod tímhle názvem, pod tímhle jménem právě vydává i novou desku a ta se bude nazývat, nebo jmenuje se, jestli to přečtu správně, Xarface meets Frankie Pulitzer. Zajímavý. Vzniklo to ve spolupráce s Triem Crassfacem. Má to být 28. srpna. Takže se máme na co těšit. To jsem fakt zvědavý, co to jako bude. Protože na tom albu by se měl objevit třeba takový Busta Rhymes. To je velký rapový jméno.
1: To je velký jméno.
0: Taky třeba Method Man nebo L.O. Takže fakt jako bude to nabitý. Uvidíme, uslyšíme. Jsme zvědaví. Určitě, až se tak stane, až to dropne, tak my vám nějaký ty novinky přineseme. Teď už ale třeba Franta Prachař, Gufrau, jejich resuscitace. Dobrá novinka. Vamos.

0: si ulovit svůj poklad. 30. června a 1. července v Kolíně v OC Futurum proběhne velký výprodej nevyzvednutých balíků z evropských logistických společností. Mystery boxy plné elektroniky, šperků, módy i kosmetiky. 30. června a 1. července v OC Futurum v Kolíně.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: teď na fajnradio.cz. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Vědci v Česku zaznamenali výskyt novýho nápadně velkého druhu klíštěte, který se od těch běžných liší i chováním. Dokáže aktivně vyhledávat hostitele, podle odborníků jde zatím jenom o ojedinělý nálezy, pravděpodobně zavlečený stěhovavýma ptákama z teplejších oblastí. Riziko pro člověka je aktuálně nízký, ale odborníci výskyt dál sledujou kvůli možnému šíření v budoucnu. Na Prachaticku vyjížděli hasiči k hlášenému požáru chaty v lese. Po příjezdu ale žádný oheň nenašli, šlo jenom o silný svit měsíce za stromy, který si oznamovatelka spletla s požárem. Výjezd se tak rychle změnil v falešný poplach a trochu nechtěnou noční měsíční misi. Na sociálních sítích kolují různé spekulace o svatbě Taylor Swift. Další, která vypukla na povrch, je ohledně seznamu hostů, který by prej měl přesáhnout stovku.
3: Fajn

0: Jo, krásné, dobré úterní ráno. 8. hodina je tady. S tou startuje poslední hodina v rámci dnešního rána, v rámci Morning Boostu. Poslední hodinu věnujeme konci školnímu roku, který byl teda v pátek.
1: Ale my ti to odpustíme, že jsi na to zapomněl.
0: Ale víš co, konec školního roku to není úplně každý den a měl by se řádně oslavovat a řádně bychom měli vzpomínat na to, že už je konec, že už nemusíš dělat úkoly z matematiky. Takže to oslavíme a taky pozor, budeme rozdávat vysvědčení. Ale ne jako za matiku a za češtinu, ale tady za naše rádio. Takže se, nebo spíš vy to budete rozdávat. Takže pozor, je to nabitý do té doby Hugel Topic, nebo taky Harry Styles. Hezký ráno. Wendy teď skoro nemluvila. Ale bude, nebojte.
1: Hezký ráno.

0: Styles, jeho American Girls. Na fajnu, 8 minut po 8 hodině, dámy a pánové, konec školního roku. Už byl. Ale my pojďme zjistit, třeba až bude ten další školní rok a bude konec školního roku, tudíž za rok, jaký je ten nejlepší dárek pro učitele? Co to je?
1: Co se vám třeba osvědčilo? 724634634. Co dát prostě učitelům na konci školního roku? A je vůbec nutný jim něco dávat?
0: Jo je, sám jsem učitel.
1: Mám rád dárky.
0: Mám rád dárky a chci hodně.
1: Vlastně my to vidíme z pozice učitelů oba dva.
0: Je to tak.
1: Ale jakože zajímá mě názor jako vás, co máte děti ve škole nebo ve školce, co jste dávali učitelům a co se vám osvědčilo a jako jestli, co je asi nejlepší?
0: A nebo pokud jste třeba učitelky nebo učitel, tak co byste rádi dostali třeba takhle, protože kytku dostanete každý rok, flašku vína taky každý rok, ale co jen tak třeba nedostanete a třeba by vás potěšilo? Vendy, máš nějaký takovejhle?
1: Já jsem dostala jeden naprosto skvělý dárek od maminky. Nechala mi udělat sklenici na víno, aha, kterou mi pokreslil ten chlapeček, který byl u mě ve třídě. A bylo to fakt nádherný.
0: To je roztomilý.
1: To bylo hezký.
0: Já jsem už včera teda dostal takový semínka, že si můžu zasadit mák. A nevím, co mi tím ty rodiče chtějí říct, ale kdyby náhodou, třeba dneska to ještě někdo stíhal, tak PlayStation, prosím.
1: 724634634, pojďte se podělit o vaše zkušenosti, ať už jste učitelé, nebo právě rodiče.
0: Do té doby Naked Portugal Domain je jejich glide. Dnešní ráno. Yeah.

0: to se mi hodně líbí.
1: Za mě jedničky budou určitě.
0: Taky někdo píše, ahoj, my jsme koupili úplně obyčejně poukaz do DMka.
1: No.
0: A to je docela fajn.
1: To je dobrý, protože tady mám hned další zprávu, která zní, ahoj, mě by stačily peníze.
0: Skromní to učitele, opravdu.
1: A nebo nějaký poukázky. Nemám auto, abych odvezla všechny ty kitky a většinou je ani všechny neodvezu. Takže z toho jasně vyplývá, že nejlepší dárek na konec školního roku, jak je pro učitele, je něco jako nějaká drobnost, nějaká malinká věc, něco, co jako složíš a můžeš to odvést, ale zároveň je to takový jako, že to není jen jako, nevím, psaníčko, bylo to fajn. Víš?
0: Je to tak, no.
1: Takže jo.
0: Taky ještě tady někdo píše, ahoj, já jsem dostala reprák a musím říct, že je to naprosto boží, protože už nemusíme používat ten školní krám, co tady máme.
1: Nice, tak to se teď fajn bude poslouchat ve škole ještě o to líp. Dámy a pánové, co budeme poslouchat teď u nás na fajnu? A co tady někomu nějakým posluchačovi bude moc hrát z novýho repráku? Je právě to Lance Rudiment, taky John Newman, jejich Feel the Love. No a pak bude čas na naše fajn vysvědčení. Mám z toho možná trošku strach a trošku obavy.
0: A je to dobrý.
1: Uvidíme. Uvidíme, jak se s tím popasujeme. Tohle za chvilku. Morning Boost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: This is Bruno Mars.
7: I'm Olivia Pete.
8: It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
10: Fine.

0: Cigany, Feel the Love. To je něco, co nám dohrává tady v Etheru Fajnu o 8:30 a pojďme se oznámkovat.
1: Je na čase udělit si vysvědčení. Je to tak, celá tato hodina věnovaná tak jakoby konci školnímu roku, který byl teda v pátek, jak už jsme zmiňovali, ale možná byste už dostali nějaký to vysvědčení, asi doufáme, že jste dostali vysvědčení, ale na čase, aby jsme dali vysvědčení i našemu rádiu. Respektive, aby někdo z vás oznámkoval tohle rádio. Potřebujeme, abyste někdo zavolali na číslo 724-634-634 a oznámkovali naše čtyři aspekty. Tak pojďte někdo zavolat, jsem zvědavý, jak dopadneme.
0: Já se docela bojím.
1: Já se taky bojím.
0: 724-634-634, pojďte volat a pojďte říct, jaký známky byste nám neurčitý předměty, který tady máme vypsaný, dali.
1: Jsem nervózní jak v lavici, když jsem si pro to vysvědčení měl jít.
0: A čekal jsi na to jméno, že?
1: Jo, Honza Fikér k tabuli.
0: Honza Fikér. No, tak no. Si to dneska prošel.
1: Tak možná...
0: Možná nám radši nikdo nechce dávat známky.
1: Asi jo, asi dobrý. Mm,
0: možná je to
1: lepší.
0: Pojďte volat 724-634-634. Pojďte nám dát vědět, nás totiž zajímá. Zajímá nás vlastně vaše zpětná vazba. To je jo, pro nás nejdůležitější.
1: Přesně, aby jsme když tak příště mohli to jako třeba zlepšit, pokud něco jako hapruje, jo.
0: Aby jsme našemu hudebnímu manažerovi mohli říct, že tohle hrát už nemá.
1: Jo, máme tady dokonce, abyste oznámkovali playlist. To se hodí.
0: To si myslím, že je důležitý.
1: 724, ano, dobré. Někoho máme na drátě, kdo se dovolal, kdo tam?
2: Ahoj, tady Jarda.
0: Čau Jardo, jak se máme?
2: Dobře, jedu do Prahy akorát pro auta.
0: OK.
1: Tak předpokládám, že ty už si nedostal tenhle rok vysvědčení, nebo?
2: Ne, já už jsem po vysvědčení ty varu nějaký 10 let.
1: A možná je to dobře asi, ne?
2: No, jak kdy.
1: Vzpomínáš.
2: Teď to je trošku tvrdý a ty školní lavice byl přece jenom jednodušší, jo?
0: Je to tak. OK.
1: No tak jo. Jardo, tvým úkolem teďkon udělit nám vysvědčení. Jseš připravený?
2: Ten.
1: Tak jo. Tak první předmět, který tady máme, který potřebujeme oznámkovat.
0: Od jedničky do pětky.
1: Jako ve škole, jo?
2: Ano.
1: Tak potřebujeme, abys oznámkoval playlist.
0: To znamená to, co hrají.
2: Playlist je jednička, hvězdičky se nedávají, ale je to s jedničkou.
1: Let's go. Tak jo.
0: Druhý předmět jsou moderátoři. Jak bys si oznámkoval moderátory, který tady na Fajnu máme?
2: No, tak tam je jedna moderátorka, jmenuje se Wendy.
1: Pět minus.
2: Miluju její smích prostě, to je energie každýho dne mojeho.
0: Já jsem červená už.
2: Jo, nemusíš.
0: Takže známky?
2: Jednička, samozřejmě s vidíškou zase.
1: Hej.
0: Děkuji.
1: Potom.
2: Honza Fikér jistý.
0: Aha. No, počkej, tak každýho zvlášť, dobře.
1: Já jsem se tomu chtěl vyhnout. Asi nemusí být.
2: Honzo, tobě bych vytknul trošku, že jako malinko energie tam dáváš občas do toho moderování, že to je trošku jako uspávač hadů lehce.
1: OK, beru zpětnou vazbu.
2: Ale trošku víc energie do toho. Teďka tady ta čtvrthodina je dobrá, ale někdy prostě to máš takový jako bez energie.
1: No jo. Hej, já si na to ráno ještě pořád zvykám, ale děkuju ti za zpětnou vazbu.
2: Jo, není za.
1: Cením si toho.
2: Tak, je
1: tak já na tom zapracuju a kolik teda tomu dáváš? Je to dobrý, je to dobrý.
2: Dvě minus.
1: To je ještě lepší než dobrý.
0: To se ani nečekal.
2: No,
1: tak jo.
0: OK, pojďme na další předmět.
1: Atmosféra.
2: Atmosféra, no tak to je skvělá, že jo? Prostě ta fan je nejlepší, jako.
1: Paráda. Jednička.
0: OK, a úplně poslední. Jak bys oznámkoval humor, který tady na Fajnu máme?
2: Humor je taky dobrý. Humor je samozřejmě fajn. Zvládáte, protože jste mladý, máte plný energie. Takže tam je to dobrý, no. Tam je to
1: tak,
2: dobrý.
1: Takže za tři.
2: Za jedna.
1: Říkáš dobrý, přesně.
0: OK, děkujeme moc krát, díky za tyhle ty známky. My to budeme samozřejmě posílat šéfovi.
1: Ještě jenom.
0: Mějte se krásně.
1: Děkujeme.
0: Čau.
1: Čau, Jardo. Jo, tak to jsme docela prošli.
0: To je dobrý?
1: Dobrý.
0: To máme úplně.
1: No, s potleskem. No tak jo, tak uvidíme, co. Tak já zapracuju na té energii, ale jinak dobrý. Jinak,
0: já si myslím,
1: teda,
0: že super.
1: Dobrý, super.
0: Máme vyznamenání, ne?
1: No, já ten průměr trošku kazím, ale.
0: Ale máme.
1: Ale to bylo takhle u mě vždycky. Vždycky jsem to trošku kazil. Tak pojďme dál. Pětku ne, tu jsme nedostali a taky asi snad nedostaneme.

0: Ed Sheeran, jeho Sízam na fajnu. 5 minut před 8:45, dámy a pánové, v tuhle tu chvíli na Primě běží nová dating show nazývaná Are You The One, kde jde v podstatě o to, jestli se dvě srdíčka spojí v jedno. Ano, teď používám asi špatnou terminologii zase z jinýho.
1: Saroše? Z jiný reality show.
0: Možná není dobře. Ale, dámy a pánové, tohle to všechno pro nás sleduje naše moderátorka Kristýnka ve spolupráci s moderátorem Albertem v novém podcastu Posedlí právě tímto pořadem Are You The One. A fakt to jako řeší a asi jsou tím fakt posedlí, protože já když jsem to sledoval, tak jiný název bych pro to nenašel. Posedlí. Fakt jsou posedlí. Takže pokud chcete být taky posedlí tímto, a nebo jste posedlí, tak tenhle nový podcast, který se nazývá Posedlí, Are You The One, můžete sledovat u nás na YouTube, kde nás najdete jako Fine Radio, anebo jsem tam nějaký ten útržek v podobě Rigglska na našem Instagramu Fine. Tolik k tomu, my pojďme sledovat, co je dál v playlistu, před náma Rugel nebo Somber. Pěkný ráno. Morning Boost.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rugeley, Pretty on Paper na Fajnu, 9 minut před 9 hodinou, jaký to nádherný čas. Znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešek u konce. Dneska to tady bylo nabitý, jak to jedno vysvědčení toho jednoho spolužáka, který do školy za celou dobu přišel tak 3x. Protože nejen, že jsme si řekli, že třeba nejlepší dárek pro učitele je balíček Pokémon karet, jo, ale taky jsme dali vysvědčení tomuhle rádiu a dokonce Wendy prošla s vyznamenáním.
1: Ale měl ty bys sem. Měl taky vyznamenání.
0: Nemám. Já dostal 2 mínus z
1: atomu. A dvojka je pořád vyznamenání.
0: Jo? Mhm. Já, to je moje první vyznamenání.
1: Wow!
0: Moje první. No tak jo. Ale dámy a pánové, mějte se krásně, užijte zbytek dne. Tohle s tímhletím vlastně jsme ukončili jakoby školní rok, dalo by se říct.
1: Dalo by se říct.
0: No a zítra budeme pokračovat v tom letním playlistu. Mějte se, teď už Andrea Kaučka.
1: Čau.
0: Čekis.
2: Muchas gracias, afición. Ještě pana vosotros. Morning Boost.
3: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
2: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
3: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
2: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Muž z Olomoucka přišel o 5,5 milionu korun potom, co uvěřil ženě, se kterou se seznámil na Tinderu. Ta ho přesvědčila k investování do kryptoměn přes falešnou platformu. Policie případ vyšetřuje a znovu varuje před investičními podvody, které začínají na seznámkách nebo sociálních sítích. Na pláži ve španělský Malaze nově zaplatíte za sprchu 1 euro za minutu. Kritiku schytává hlavně automat, který nevrací drobný. A taky fakt, že na pláži není jiná možnost, kde se opláchnout. Město ale tvrdí, že je cílem hlavně šetřit vodou v době obrovského sucha. Zendaya prozradila, že za svoji nejoblíbenější romantickou komedii považuje animovaný film Shrek. V pořadu Jennifer Hudson navíc řekla, že jde o jeden z nejdůležitějších filmů jejího života.
4: Fajn. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Fajn. No jako řeknu vám, že vás všechny mega obdivuju za to, jaký tropický dny jste tady zvládli mezi tím, co já jsem byla pryč. Je to docela velký paradox, že člověk musí letět k moři pro nižší teploty, než jsou v České republice. No a taková je realita, ale nebojte se, ode dneška, co na to právě koukám, má na chvilku to padat trošku dolů. Zítra dokonce kolem 20 stupních, dneska bouřky, trošku deště. To znamená, že dnešní úterý, jo, je to naše, startuje nám Music Boost.
4: Yo, Music Boost.
7: Music Boost.

0: dnešní Gimme 5 5 songů na dnešní rozjezd uzavíráme s Charlie XCX. Back for you. Já vám přeju hezky strávený úterý. Hezky strávený, říkám úmyslně, ty teploty nám trošku totiž začínají padat. Dneska slibovaný bouřky, takže nebojte se, bude zase dobře. Já jsem tu pár dní teď nebyla, byla jsem v zahraničí a musím říct, že včerejší návrat domů do bytu byl fakt jako hodně krušnej. Nejenom, že se mi rozstavily všechny svíčky a umřely všechny kytky, tak si představte, že se mi rozpustilo koště. Jo, já jsem prostě na balkoně nechala prostě takový to klasický dlouhý koště, který je, to jsem asi zjistila prostě z plastu, takže se mi prostě rozpustilo, takže i takový věci se dějou. O to víc vás obdivuju, že jste tady ty šílený horka zvládli, nemuselo to být jednoduchý. A je to takovej můj doporučený cestovatelský tip pro vás, pro všechny, že když pojedete někam na dovolenou, radši si řekněte nějakému známému, dejte mu klíče od bytu, ať prostě domů přijde, zaleje kytky, jo, dá pryč třeba svíčky nebo zaleje i svíčky. A popřípadě, jestli nemáte známýho, který by to pro vás udělal, tak si prosím vás kupte aspoň nějaký koště, který není z plastu. Jo, není zač. Za chvilku Zara Larssony, Midnight Sun. A samozřejmě, tady nebude jenom Zara. Taky to rozproudíme s Purple Disco Machinem, jeho Wonderful Life. Tak hezký dopoledne a leďte fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Kup si auto v Direct Auto.

Úterní dopoledne na Fajnu. Tak tohle byl Pitbull, super song, Hotel Room Service. A my jsme si ho dali hezky před 9:30. No a mám pro vás takovou negativní zprávu hned takhle na startu dne. Žádný nahotinky nebudou. No nic nebude, máme prostě po srandě. Evropská unie schválila nějaký přísný pravidla pro umělou inteligenci, takže nově bude zakázáno používat přes takovou tu aplikaci falešný nahý fotografie. Ono to fungovalo tak, že jste prostě do té umělé inteligenci mohli nahrát fotku třeba sebe nebo někoho jiného a mohli jste třeba, nevím, určit, svlíkni mi tuto postavu a udělej třeba tohle a tohle. No a ta umělá inteligence to vygenerovala, jo? Nyní to prosím vás nepůjde. Takže jestli jste o tom stejně jako já nevěděli doteď, tak máte smůlu. Musíte prostě lidi šikanovat zase třeba nějakým jiným starším způsobem. No jo, to jsou pravidla tohle.

0: taky Stein 27. Vítej mezi náma. To je 6 minut po půl desátý na Fajnu. No a taková menší upoutávka na film. Jmenuje se Apex, je venku už, myslím si, že zhruba necelý měsíc. Je to takový jeden z novějších filmů na Netflixu. Je to napínavý thriller, má na ČSFD prosím vás jenom 59%, což by vás mohlo odradit, ale já si myslím, že byste mu mohli dát šanci. Natáčelo se to v Austrálii, jsou tam docela pěkný záběry na tu přírodu, na to celý okolí. Myslím si, že celkově jako kamera, střih, i ty herecký výkony, myslím si, že jakoby pustit si to doma, jako jít na to do kina, to úplně ne, ale jak pustit si to doma, je docela dobrý nápad. V tom filmu je prosím vás taková ikonická scéna. Já vám ji nebudu prozrazovat, já jenom řeknu, že je něčím ikonická. A hodně to souvisí s tímhle songem, který si za chvilku pustíme. Tohle song Go od Chemical Brothers, který prosím vás vznikl už v roce 2015, ale právě díky téhle ikonické scéně se do popředí dostal i do našeho rádia. I do vašich telefonů, teď je to vlastně na každém TikToku, na každém Instagramu, všichni to používají, trenduje ten song a je to právě díky tomu filmu Apex. Jo, tak si to dejte doma hezky na televizi a za chvilku v éteru.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi. Od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
2: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

Dead Dance, tohle je Lady Gaga. Tohle je úterní dopoledne, 10 minut do 10. hodiny. Tak co? Koukáte na ten bizár? Myslím tu reality show Are You The One. Koukáte na to? Kristýnka a Alberto jsou naši moderátoři, pro vás jednou týdně vždycky dělají takovou rekapitulaci těch dílů, co se za ten poslední týden udály. Říkají tam vlastně, co se stalo, kde se stalo, s kým se stalo, mají svoje vlastní pohledy, vtipný komentáře. Prostě, jestli třeba nestíháte koukat na všechno, nebo naopak to úplně tolik milujete a chcete víc, tak sledujte, poslouchejte náš podcast, který najdete na YouTube Fajn Rádia a taky na našich sociálních sítích Fajnu. Poslední Are You The One. Myslím si, že se vyplatí na to koukat a pojďme si přiznat, že prostě Češi jsou úplně uchylní na reality shows. I ti, kteří tvrdí, že ne. Všichni to milujeme. No, tak si dejte i podcast.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš

0: Fine Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fine.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Máme přibližně nějakých 10 sekundek do 10. hodiny, no a tohle je Míša.
3: Na lince pražského metra nás čeká od 4. do 9. července výluka v úseku mezi zastávkami Pražského povstání a nádraží Holešovice. Důvodem je modernizace bezpečnostního systému. Vlaky nepojedou přes centrum, cestující musí využít náhradní tramvaje nebo jiný linky metra. Dopravní podnik ještě dodává a hlavně varuje, počítejte s delší dobou jízdy. Česko čeká výrazná změna počasí. Během krátké doby klesnou teploty až zhruba o 10 stupňů a přejde studená fronta, která přinese déšť a vítr. Po letních vedrech tak přijde cílený ochlazení a počasí se rychle přepne spíš do podzimního režimu. WhatsApp chystá novinku. Místo telefonního čísla budete moct používat vlastní přezdívku. Ta si půjde i předem rezervovat a propojit s Instagramem nebo Facebookem. Přidává se i bezpečnostní prvek, takzvaný user key, díky kterému vám jen tak nikdo nenapíše bez povolení.
1: Fine. Music.

Ještě jednou vám všem, co posloucháte fajn, přeju hezky strávený úterý. Za mikrofonem Andrea, tohle je dnešní Music Boost. Já vám prosím vás za chvilku prozradím, jaký boty musíte okamžitě mít doma. Jaký boty vlastně ovládnou letošní léto a boty, který prostě jako správný Čech doma musíte mít. Tak poslouchejte a počkejte si na to. Music Boost. Nemusíte mít všechno hned. Tohle jsou Lost Frequencies, taky Bastille, Head Down. Tak hezký dopoledne.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Tohle je Ray. 10 minut po 10. na Fajnu. Chodit na pivo je docela fajn záležitost, ale co ten level posunout letos trošku vejš? No co? Co třeba nosit pivo na nohou? Dvě legendární české značky se spojily dohromady, konkrétně Baťa a Pilsner Urquell, a představili limitovanou edici kožených tenisek. Je to totální bomba, vám řeknu. Jsou inspirovaný ikonickým plzeňským ležákem, to znamená, že ten design má takovou tu klasickou tmavě zelenou lahev, bílou pivní pěnu a zlatavou barvu piva. Jsou to prostě jako pivní boty. Bude jich vyrobeno celkem 2000 a dostupný budou jak pro dámy, tak pro pány. Cena jednoho páru se odhaduje na 3300 korun necelých a zájemci je mohou koupit na e-shopu Pilsner Urquell nebo ve vybraných prodejnách Baťa. Bude to omezený počet. To znamená, že si dejte pozor, ať ty vaše na vás počkají. Žádný ponožky v sandálech. Vážení, tohle je revoluce. Já si myslím, že takový boty prostě každý Čech musí mít.

0: Bruno Mars, taky Rose. Tohle je dnešní úterní Music Boost. Dáváme si ho pochopitelně na fajnu. Absolutně nevím, jak se to stalo, že zase konec měsíce. Nevím, jak vy, ale já mám pocit, že ten červený nějak proklouzl nám mezi prstama. Což je dobře, protože se podle psychologu říká, že když vám čas rychle utíká, znamená to, že jste v životě šťastný. Jestli je to pravda, nevím, ale říkají to psychologové, tak na tom asi něco bude. Za chvilku G-Hard, Felix Jenich, Pride. Taky Bees, Honey, VTVMZ, jejich At Party. Hele, jakmile song obsahuje slovo party, tak musí být prostě dobrý. A taky, že je. Tak dávejte fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.

0: touto větou.
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
3: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
3: Romantika.
0: Sportáky.
3: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
7: Hudba.
8: Hvězdy. Zákulisí.
7: A to nejlepší z internetu.
8: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Fajn.
9: Back to the hits.

0: Na fajnou nám dohrál song Nice to meet you, zpívá ho Matt Smith, no a nás teď čeká naše oblíbená.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Sex na pracovišti je jako kafe z automatu. Chvíli tě nakopne, ano, to je pravda, ale ty následky, ty si neseš celý den.
2: Tohle je fajn.

0: Up. Self-aware, tohle je dnešní Music Boost. Hezký úterní dopoledne. No samozřejmě my s tím playlistem budeme pokračovat, protože proč? Protože jsme rádio, ale protože proč ne? Tak vážení, tohle je totální pecka. Florida, song, který se jmenuje My House. Nevím, kdy naposledy jsem ho slyšela, ale včera to rozhodně nebylo. Tak pro vás, pro dobrý úterý, pro dobrou práci, nebo třeba pro dobrou náladu, pro cokoliv dobrýho, třeba dobrý kafe, dobrý oběd, snídani, cokoliv chcete. Jo? Dobře? Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Energie tohoto města.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale kde pak? Jsem Richard Lopat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
12: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Welcome to my house. It's my house.
1: To nejlepší z hitparád. Baby, I just... To nejlepší ze streamu. To nejlepší

Don't worry, tohle nám dneška říká Leony, tak ji asi pojďme poslouchat. 10 minutek do 11. Zítra, prosím vás, startuje Beats for Love, legendární boží festival. Kam byste podle mě se měli zajet podívat, jestli máte volno? Měl by to být taky údajně největší a nejsilnější ročník ve své historii. Jako vždycky bude v Ostravě, v Dolních Vítkovicích, to se nemění. Bude tam, prosím vás, 550 interpretů a 18 stagí. Mamma mia, dokážete si představit 18 stagí? Já musím říct, že vždycky, když jsem byla na Beatsech, tak právě pro mě byla hodně náročná taková ta záležitost, že v jeden moment hrálo několik interpretů, který jsem měla, chtěla vlastně jako slyšet. To znamená, že já jsem v těch Vítkovicích tam jako přelítávala na 5 minut sem, na 5 minut tam. A opravdu je to takový ten festival, kdy opravdu máte jako hodně možností sem se podívat, tohle si poslechnout, nebo tohle změnit. A v tom si myslím, že je hlavně unikátní. Letos tam hlavně má vystoupit Calvin Harris. To znamená, že všichni, kteří teď jste na cestě do Ostravy, tak uslyšíte tohle. No tak co, my jsme si tady teď taky 7 vteřinek Kelvina dali. A jestli chcete víc jak 7 vteřin a nestačí vám to, tak Ostrava, jo? Beats for Love.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic. Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Summer.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
13: Na internetu je hodně věcí.
14: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
13: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
14: Instagram, TikTok, YouTube.
13: Sleduj Fajn.
14: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
15: Máme minutku do 11. hodiny, no a nejdřív, než spolu startujeme další hoďku, si dáme s Míšou nějaký info.
16: Vědci v Česku zaznamenali výskyt nového nápadně velkého druhu klíštěte, který se od těch běžných liší i chováním. Dokáže aktivně vyhledávat hostitele, podle odborníků jde zatím jenom o ojedinělý nálezy, pravděpodobně zavlečený stěhovavýma ptákama z teplejších oblastí. Riziko pro člověka je aktuálně nízký, ale odborníci výskyt dál sledujou kvůli možnému šíření v budoucnu. Na Prachaticku vyjížděli hasiči k hlášenému požáru chaty v lese. Po příjezdu ale žádný oheň nenašli. Šlo jenom o silný svit měsíce za stromy, který si oznamovatelka spletla s požárem. Výjezd se tak rychle změnil v falešný poplach a trochu nechtěnou noční měsíční misi. Na sociálních sítích kolují různé spekulace o svatbě Taylor Swift. Další, která vypukla na povrch, je ohledně seznamu hostů, který by prej měl přesáhnout stovku.
14: Fajn. Music Boost.
13: Music Boost.
14: Andrea Kautzka. 5,
13: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.
14: Fajn.
15: Padla nám právě 11. hodina a já vám řeknu, co s ní uděláme. Je potřeba si trošku popovídat o klimatizaci, o tom, co to je, jak to funguje a jak to nefunguje, když to blbě používáte, jo? O tomhle bude start 11. hodiny na Fajnu. Startuje nám další hoďka s Music Boostem.
14: Music Boost.

Kato, taky Johnny, Tour the Lights Off. Tohle je dnešní úterý. Ještě dnešní dopoledne na Fajnu. Prosím vás, jestli máte tu klimatizaci, tak mě poslouchejte. Protože jsem se dneska dočetla, že někteří lidé posílali stížnosti na veřejné vlastně MHDčko, na nějaký konkrétní linky autobusový, na nějaký konkrétní řidiče, že ti řidiči odmítají zapínat klimatizaci. Že v těch tramvajích, autobusech prostě nejede. Já vám řeknu, že v těch autobusech ta klimatizace jede. Ale vy ji necítíte, pokud otvíráte ty okýnka. A to je, prosím vás, účel klimatizace. Pokud ji zapnete, nesmíte doma, ani v autobuse, ani v autě, kdekoliv jinde, otevřít okno. Jinak vlastně ten smysl té klimatizace vlastně přestává. Jo? Je to, ani nevím, k čemu to přirovnat, ale dneska mi to trošku naštvalo, že jsem si říkala, chudák takový obyčejný řidič autobusu, prostě on těm lidem zapne tu klimatizaci a oni si na něj prostě i tak stěžujou a otvírají ty okýnka. Jo, to znamená, neotevírejte okýnka a ono to k vám nějak doproudí, ten čerstvý, hezký vzduch z té klimatizace. Jo, a taky je taková podmínka, že řidiči nesmí začít pouštět klimatizaci, pokud není alespoň 22 stupňů Celsia venku. Takže prosím vás, pokud bude třeba jenom 20, tak na ně nekřičte. Oni za to nemůžou, to jsou normy. Posloucháš

0: Vždycky fresh.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Dámy a pánové, tohle je úžasný Macklemore, kterýho si dáváme 30 sekund do půl 12 na fajnu. Takhle teda dodávali jsme si ho, on už přestal zpívat. Přišlo se na to, že lidi nevěří sociálním sítím. Sociální sítě se staly hlavním zdrojem zpráv. To vlastně dřív nebylo, ale asi jsme věděli, že se to jednou stane, že prostě digitální svět opravdu ovládne i jako zpravodajství. To znamená, že dnešní lidi získávají aktuální informace právě třeba z Instagramu, TikToku, Facebooku a podobně. Ale taky se přišlo na to, že tím, jak je toho strašně moc a občas se právě potvrdí nějaký fake a nějaká prostě špatně vydaná zpráva, tak lidi ztratili důvěru ve zpravodajství na těch sociálních. To znamená, že všechno jsme začali spochybňovat. Já jsem četla tenhle článek, že to jakoby je to sepsaný tak, jako že se to vnímá jako špatně, jako že lidi nevěří informacím, pojďme s tím něco udělat. Ale já si myslím, že je to úplně naopak. Možná bychom konečně měli být rádi za to, že lidi nevěří všem informacím, které se k ním vlastně dostanou, a možná se nová generace začne jakoby znovu učit vybírat si mezi těma informacemi. Co je vlastně OK, co je možná fake, jo, prostě myslím si, že to je naopak dobře, že jsme začali nedůvěřovat prostě svýmu mobilnímu telefonu. Prostě já si, lidi, já vám něco přiznám na sebe, nejsem na to úplně dvakrát pyšná, já jsem třeba chodila s někým, kdo věřil tomu, že je země placatá. A říkám si, kdybych s ním chodila prostě třeba dneska, tak on by si třeba zjistil a nevěřil by tomu článku, že země je placatá, a tenkrát by ten vztah třeba mohl dopadnout jinak. Takže země je pořád kulatá a my pokračujeme. Posloucháš

0: Tohle byl David Guetta, taky tedy Swim Stones a jejich Gone, Gone, Gone, totální banger. Já říkám vždycky, že jakmile na songu pracuje více prostě úžasných umělců, o to větší, o to lepší song to je. No a za chvilku. One Republic, Need Your Love. Kdo z vás měl to štěstí, že o víkendu v Praze jste si tyhle kluky dali na život, tak gratuluju, podle videí to vypadalo opravdu jako velká záležitost, velká show. A my si je dáme aspoň v éteru. Nějakého DJ taky potřebujeme, tohle je Sub Focus, jeho Elevate. A tak a to kope. Tak laďte Music Box.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost. Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
7: Instagram,
6: YouTube,
7: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn rádio.

Need Your Love, tohle jsou One Republic. Dohrávají nám 10 minutek do 12. hodiny na fajnu. Jestli prosím vás jste z Prahy nebo jezdíte prostě do práce do Prahy, tak příští týden opatrně. Nebo co příští týden? Už od soboty 4. července do 9. července do čtvrtka nepojede prosím vás metro C. Konkrétně mezi vlastně zastávkami Pražský povstání a nádraží Holešovice. Tak a jenom, abyste počítali s nějakým větším časovým předstihem, protože pokud s tím nebudete počítat, tak do té práce prostě dorazíte trošku později. No a jestli se vás to netýká a nepracujete v Praze, nejste z Prahy, tak jste šťastný. Můžete prostě v klidu jezdit jinak. Ale Pražáci prostě bez C-čku. Fajn. Music Boost. Tohle

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
5: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
6: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Sme online. Online. Sme na DAB+. Plus. Sme v aplikácii Rádia CZ. Hot News.
1: Muž z Olomoucka přišel o 5,5 milionu korun potom, co uvěřil ženě, se kterou se seznámil na Tinderu. Ta ho přesvědčila k investování do kryptoměn přes falešnou platformu. Policie případ vyšetřuje a znovu varuje před investičními podvody, které začínají na seznámkách nebo sociálních sítích. Na pláži ve španělském Malaze nově zaplatíte za sprchu 1 euro za minutu. Kritiku schytává hlavně automat, který nevrací drobný, a taky fakt, že na pláži není jiná možnost, kde se opláchnout. Město ale tvrdí, že je cílem hlavně šetřit vodou v době obrovského sucha. Zendaya prozradila, že za svoji nejoblíbenější romantickou komedii považuje animovaný film Shrek. V pořadu Jennifer Hudson navíc řekla, že jde o jeden z nejdůležitějších filmů jejího života.
0: Fine. Music Boost.

0: Je to tady, dámy a pánové, pravé půledne, to znamená jedno jediný. Najít si sakra dobrý oběd, protože si to co? Zasloužíte. Mimochodem taky startuje poslední společná hodinka s Music Boostem, taky s Androu. No a co nás čeká? Čeká nás kvalitní playlist, který připravuje náš hudební manažer Libor Čerbinka. Jako každý den se i dneska opravdu snažil. No a čeká vás nějaká sranda. On tu se budu muset pokusit teda já.
1: Music Boost.

0: Dáváte si dnešní Music Boost Bees Honey, taky Vitor MC, jejich Show Me Love nám právě teď v Music Boostu dohrálo. No a ten z vás, kdo ráno nestihl lubriku.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluské pravdy. Lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Sex na pracovišti je jako kafe z automatu. Chvíli tě nakopne, to jo, to je pravda, ale ty následky, ty si neseš celý den.

vám hezký odpoledne. Tohle je Alex Veron, Burning Down na Fajnu. A my nezastavujeme. No Broke Boys, tohle jsou Disco Lines, který si za chvilku dáme. Mimochodem, potřebuji od vás trošku pomoc, jo? Máme tady nějakou festivalovou sezónu, která už je jakoby zahájená a já potřebuji od vás vědět nějaký tipy. 724634634 724634634, mě by vypadlo číslo do rádia. Jaký typy festivalový máte? Co s sebou na ten festival nesmíte nikdy zapomenout? Co se prostě hodí? Já vím, že mi určitě poradíte, když jsou tyhle šílený vedra, nějaký vějířek do ruky, jo, nějakou svoji vlastní lahev na vodu. Většinou jsou tam totiž pítka. Ale co ještě? Co je váš takovej, váš

0: Vždycky fresh. Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
1: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: X on my

Sofien, taky Kellyn. Tohle je jejich Pistácie. Jestli máte velký body count a chtěli byste to změnit, já pro vás mám jednu velkou možnost. Představte si, že v Brazílii vznikl takový nový level sebebéče. Není to žádná maska ani detox, je to prostě takovej, jak to říct, duchovní reset vztahový historie. Vy prostě přijdete do nějakého speciálního centra a dáte přibližně v přepočtu na naše 280 tisíc korun, tam sedí nějaký šaman a ten vám slavnostně vynuluje počet bývalých partnerů. Jmenuje se to body count reset a znamená to tedy, že váš body count se prostě vynuluje. Máte prostě, to je poprvé v historii, kdy máte možnost koupit si nový začátek. Já vím, že to vypadá, nebo že to zní trošku jakoby divně, asi bych tolik peněz za takovouhle blbost jakoby neutrácela, ale představte si, že bychom to dali na něco jiného, třeba resetovat všechny bývalý vztahy. Že by se vlastně žádný váš ex nepočítal. A kdyby ten čaman, nevím, kdyby jsme mu třeba připlatili ještě třeba dalších 300 tisíc, třeba by to vynuloval takovým způsobem, že bychom na ty ex-partnery i zapomněli. No, a to je dobrý, co?

0: užíváte si úterý s náma, dáváte se ho s Fajnem. Tohle je Zara Larssonej Midnight Sun. Máme společně už posledních pár minutek, než já tady mikrofon budu muset Kristýnce předat. No tak jsem si říkala, jakou písničku si tam ještě dropnout. No a bude to tahle. Rigard, 7 let, starý song, který pojednává vlastně o nějakým hlubokým milostným splanutí. Vlastně se tam pořád zpívá o tom, že se chcete dotknout něčí duše. Takže je to docela hluboký song. Jmenuje se Ride It a mně se nejvíc prostě líbí samozřejmě, jak zní. Takže docela logický, že se nám líbí songy podle toho, jak zní, že? Ach, to jsem zase při úterku řekla blbost. No nic, za chvilku na Fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.

dopoledne, taky část dnešního odpoledne jsme zvládli, máme ho za sebou, Music Boost, tím pádem je u svého konce. Já vám děkuju za dnešní společný čas. Budeme pokračovat zase zítra. Music Boost 9 až 13 hodin s Andreou. No, co jsme dneska zjistili? Zjistili jsme, že třeba v Brazílii existuje šaman, který vám za necelých 300 tisíc dokáže vlastně vynulovat váš body count a vy díky němu můžete vlastně začínat od nuly. Takový nový začátek. Takže jestli vás to nějakým způsobem natýzovalo, načhevalo, tak prosím vás letenky do Brazílie, jo? Vyjde vás to trošku na draze, ale tak co? Čistý body count, no neberte to. No a slyšíme se zítra. Tak díky a zítra naslyšenou. Zítra budu opět zase jenom vaše. Tak teď už Kristýnka, ahoj.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: teď na fajnradio.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Fajn. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Plus. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Za půl minutky 13:00, to znamená, že se zas půjdem něco dozvědět s Hankou.

0: time.
1: Nefungovala, tak budeme to muset zvládnout tuhle hoďku bez zpráv. Nicméně já vás vítám na fajnou. Fajn warm-up právě začíná, před náma jsou 4 hoďky se mnou s Kristý. Jedna odpoledne, venku to konečně vypadá aspoň na mírný ochlazení, ale my jedeme v módu, jak kdyby bylo venku pořád hezky. No prostě si to uděláme hezký, plný 4 hoďky, skvělej k songu. Rozjedem to rovnou teď, není na co čekat. Revin Lenej, Rex Orange County, Love Me Not. Pojďme na to.

Michael Brothers a jejich song Go, který začal trendovat, protože se objevil na Netflixu ve filmu Apex, tak proto jste ho teď taky slyšeli tady na Fajnu. 13.10, máme červen, poslední den a já mám pocit, že těch posledních pár červnových dnů už nespíme. My se v noci regulérně grillujeme a otáčíme v té posteli jak grillovaný kuřata. Člověk v tomhle vedru zkouší v noci úplně všechno. Okna do kořán, ventilátor, studenou sprchu, takovou tu klasiku, kdy vystrčíte jednu nohu spod peřiny nebo spod deky, protože to je přece univerzální klimatizace. A pak přijde informace, která mě docela překvapila. Věřím, že spousta z vás zkusilo v tomhle horku spát nahatý. Zní to jako super nápad, ale podle odborníků to vlastně vůbec není dobrý nápad, protože lehký pyžamo nebo tričko prej nasaje pot a pomůže tělu se líp ochlazovat. Zatímco bez něj prej zůstává ten pot na kůži a člověk se cítí ještě víc ulepeně. Takže jestli jste si mysleli, že největší lifehack je spát na ostro, nahatý, na lehko, tak jsem vám možná právě zkazila váš večer, ale jo, tak zkuste to dneska jinak. Já teda doufám, že už se dneska ochladí, ale pojďte mi nazdílet, jak jste teda spali poslední dny. Jo, uděláme si to trošku spicy, schválně, spali jste v pyžamu, nahatý, nebo já nevím v čem, ještě v plavkách třeba. I to je možná cesta v tomhle vedru. Napište mi, v čem jste spali poslední dny. 724-634-634, jo, taková zvláštní otázka, ale zajímá mě to. Pojďte se mnou podělit. Mezi tím další party song. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wees, AM to PM. Let's go.

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: pořádná dávka motivace v podání Nathana Davea a Emeny Kay. Jejich song Ten Get Back Up právě dohrál na Fajnu. A já jsem se vás ptala, v čem v tomhle šíleném počasí, v těch tropických nocích spíte. Marek napsal, že spí zásadně v tom, v čem ho Pán Bůh stvořil, takže jak jsem říkala, ano, není to prej ideální volba podle vědců a podle odborníků, ale prej to takhle děláte. Marek píše, že to ale teď upgradeoval, že dokonce spí na zemi, protože na posteli prostě to nejde, pochopil, že podlaha je studenější a místo peřiny přes sebe hází jenom povlak. Tak to vám stejně to potvrzuju, žádná peřina v tomhle počasí se nekoná, povlak funguje. Někde jsem slyšela, že se dá ještě hodit třeba ten povlak do lednice, ale zase nevím, jestli bych chtěla, aby mi smrděl lednicí, takže to bych neskoušela. Nicméně povlak doporučuji, jo? Jestli dneska večer ještě bude horko, takže spěte pod povlakem. Děkuju za odpovědi, za chvilku další songy, třeba BB Rexa, Faithless, New Religion, tak za chvilku.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Vždycky je hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
7: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
8: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
7: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
9: Atención, señoras y señores!
10: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
9: La Tropical!
10: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
9: Yeso!
10: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
9: Awarashar!

One Republic je nestárnoucí klasika Counting Stars, takhle při úterním odpolku, půl druhý. Celý život posloucháme, že ženský jsou ty, který se zamilujou jako první, rychleji. Ale pozor, možná jsme celou dobu obviňovali špatnou půlku lidstva. Nový výzkum totiž přišel s překvapivým zjištěním, surprise, surprise, podle kterého se muži zamilovávají rychleji a taky častěji než ženy. Já teda nevím, na kom to zkoumali. Ve svém okolí jsem to rozhodně neviděla, ale zaujalo mě to. Dokonce skoro třetina těch mužů prej přiznala, že byli zamilovaní ještě dřív, než spolu vůbec začali oficiálně chodit. Ženy jsou prej naopak opatrnější, ale když se zamilujou, tak svoje city prožíváme intenzivněji a taky nám to díl vydrží. Takže ve zkratce, jo, převedeme si to na jednoduché přirovnání. Kluci jsou jako zapalovače. Udělej vš a je hotovo, je po všem. Holky, my jsme spíš jako krp. Trvá to trošku díl, ale když se to rozhoří, jen tak to nevyhasne. Samozřejmě je to zase jen nějaký průměr z nějaký studie. Jak říkám, já to ve svém okolí asi úplně neznám, proto mě to zaujalo. Ale baví mě, že občas se takhle něco na internetu dozvíme a říkáme si, jo, že by to tak fakt bylo, je to pravda, není to pravda. A proto jsme tady teď, abychom to společně probrali, jestli to pravda je nebo není. Co si myslíte? Jak to máte vy? Zamilujou se podle vás první spíš muži nebo ženský? Jak to bylo u vás ve vašich zkušenostech? Prostě mě zajímá, jaký na to máte pohled. Tak mi napište 724-634-634, kdo se první zamiluje. A my si dáme slečnu, zpěvačku, která o lásce umí zpívat velice dobře. Olivia Rodrigo, její song Drop Dead. Let's go!

0: Michael Jackson, jeho Beat It. Doufám, že tenhle track vám zas dodal trošku víc energie do tohohle úterního odpolka. Já jsem se vás ptala, kdo se podle vás rychleji zamiluje. Jestli jsou to chlapy nebo ženský. Protože vědci tvrdí, že jsou to chlapy, zase je na to nějaká studie. Honza píše, že za něj jsou to fakt chlapy. Že se třeba cestou z práce v tramvaji zamiluje klidně třikrát. Stačí, aby se na něj slečna hezky usmála nebo měla dobrý vibe a on už si v hlavě jede scénář, jak spolu zestárnou. Honza taky píše, že my ženský nad tím moc přemýšlíme, analyzujeme každou zprávu, zatímco chlapi, ty to mají prostě jednodušší. Otázka je, do jaký míry je to pak zamilovanost a do jaký míry je to jenom nějaký zakoukání, nějaký fyzický napětí, jestli víte, o čem mluvím. Jo, prostě já si myslím, že holky se zamilovávají rychleji. Ať už si studie říkají, co chtějí, z mýho okolí to jsou spíš holky. Ať tak, či tak. Někde jsem viděla video, že ten, kdo miluje, nikdy neprohrává, tak to je podle mě dobrý mindset. Já vám děkuju za sdílení zprávy, no a my si za chvilku dáme ideálně tematicky jeden romantický song. Dave Thames a jejich duet Rain Dance. Tak už za chvilku, tady na Fajnu.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Atención, señoras y señores!
10: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
9: La Tropical!
10: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
9: Yesom!
10: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
9: Awarashar!

Rihanna Passenger. Tenhle song jsme si právě dali na fajnou 13.51. A hledáte místo na nejlepší letní party? Jsou na Pálavě. Jenom bacha, nejvíc tam pařej sršni. Na Pálavě totiž právě probíhá něco, čemu bychom mohli říkat třeba hmyzí hospoda. Z dubu tam totiž vytýká míza, která přirozeně kvasí a večer se kolem těch stromů slítávají sršni, motýly, zlatohlávci, roháči, jakýkoliv si vymyslíte, chodí na jedno. Jako my chodíme na jedno, tak to znáte, nikdy neodejdete po jednom. A stejně tak to funguje u těch hmyzáků. Podle odborníků dokonce potkáváte teď, nebo můžete na Pálavě potkat i opilý hmyz. Takže když uvidíte třeba sršně, který letí cik-cak, nemusíte se bát, že by vás chtěl bodnout. Možná, jenom možná, se zrovna vrací z happy hour. Jo, prostě měli zrovna drinky v akci, míza byla dobrá, tekla proudem. A mně se ale prostě líbí ta představa těch opilých brouků. Když to představíte, třeba jak nějakou pohádku, jak film, jak ten jeden říká tomu druhému: hele, já už fakt musím domů, čeká na mě stará. A pak dalších 20 minut naráží do listí, protože je tak moc na mol. Mol je tak moc na mol, že nedoletí domů. Každopádně je hezký vidět, že zatímco my řešíme letní festivaly, jeden velký hmyzí festák, hmyzí slavnosti už probíhají, takže na Pálavě můžete se přidat, jo? Nevím, jestli vás sršně vezmou mezi sebe, ale jen takovej tip. Jdeme na další song. James Young, Infinity. To nevím, jestli tam hmyzákům hraje. Tyjo, chtěla bych znát jejich playlist. Dělej bzum zum, nevím, jdeme radši na další song. James Young, Infinity, právě teď na fajnu.

0: absolutní pohodovej song, který věřím, že krásně zakončil naši první společnou hoďku Dominic Fike White Keys. Věřím, že teď jste dobře naladěný a budem v tomhle módu pokračovat, protože to je samozřejmě potřeba. Úterní odpoledne si dál budem zlepšovat společně se mnou a s naším fajn warm-upem. Blížíme se do další hoďky, dáme si zprávy, teď už doufám budou fungovat a pak další songy. Máte se na co těšit, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Jedna minutka po druhý odpoledne a my se teď už konečně jdeme něco dozvědět spolu s Hankou.
3: Vědci v Česku zaznamenali výskyt nového nápadně velkého druhu klíštěte, který se od těch běžných liší i chováním. Dokáže totiž aktivně vyhledávat hostitele. Podle odborníků jde zatím jen o ojedinělé nálezy. Pravděpodobně zavlečené stěhovavými ptáky z teplejších oblastí. Riziko pro člověka je aktuálně nízké, ale odborníci výskyt dál sledují, a to kvůli možnému šíření v budoucnu. Na Prachaticku vyjížděli hasiči k hlášenému požáru chaty v lese. Po příjezdu ale žádný oheň nenašli. Šlo jen o silný svit měsíce nad stromy, který si oznamovatelka spletla s požárem. Výjezd se tak rychle změnil ve falešný poplach a trošku nechtěnou noční měsíční misi. Na sociálních sítích kolují různé spekulace o svatbě Taylor Swift. Další, která vyplula na povrch, je ohledně seznamu hostů, který by měl přesáhnout stovku. Fajn.
2: Úterní odpoledne, já doufám, že se všichni dneska máte fajn a jestli ne, tak teď si to uděláme fajn, protože pokračujeme ve fajn warm-upu. Kolikrát se dá říct slovo, víte jaký v jedný větě? Já jsem to teď dokázala několikrát, nevadí, my jedeme dál do další společný hoďky. Pojďme si to pořádně užít se mnou, s Kristý, další songy, let's go. První tady máme Mr. Props Waves. Tahle věc, taková letní, vibeíková, tak si to pojďme užít, let's go.

na Fajnu, to není důvod pro to, aby jsme si neudělali party. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Na sportovní šampionáty někdo jezdí třeba kvůli tomu sportu, třeba kvůli fotbalu. Někdo jezdí hledat svoji podpravou polovičku anebo meče. Tinder totiž během mistrovství světa ve fotbale úplně explodoval. Přibylo uživatelů, přibylo swipeování a hlavně o 60% víc mečů. V některých městech, kde se hrajou zápasy, vyskočila aktivita na Tinderu prej skoro o polovinu. A vlastně se tomu ani nedivím. Vždyť se tam sejde extrémně moc lidí, všichni mají společný zájem, všichni jsou v dobrý náladě, všichni jsou mimo domov. To občas svádí i k nějakým blbým nápadům. A to je vlastně ideální kombinace pro Tinder, že jo? Takže zatímco někdo třeba odjíždí domů jenom s dresem nebo chytne míč, někdo má telefonní číslo a nebo vyšší body count. Tak mě zajímá, kde je podle vás nejlepší místo na seznamování? Jestli to teda jsou třeba takhle sportovní zápasy, koncerty, festivaly, fitko, práce? Kdybyste se měli jít někam seznamovat, kam byste šli účelně? Napište mi na 724-634-634 a mezi tím si dáme další song. Kill It, Love, Tied Up. Právě teď posílám.

0: emocí do vašich uší. To byl Luis Capaldi, jeho song Survive. Doufám, že jste to pořádně prožili, že jste si to užili. A společně probíráme místa na seznamování, jo, takový oblíbený téma. Tak schválně, co jste psali. Tady přišla zpráva, že záleží, co od toho čekáte. Jestli úlet nebo vztah. To je dobrá poznámka. Já bych, cituju, jo, teďkon, já bych třeba na seznamce a festivalu vztah rozhodně nehledala, ale najdou se i výjimky. Mě dávají čísla řidiči autobusu, s kterýma jezdím. Když si ale představím, kolik čísel v kolika městech už rozdali, tak to se zase vracíme k té větě, co od toho očekáváte, že jo? Možná úlet, tam to pak vám asi může být jedno. A Michal píše, že na seznamování podle něj nic není. Všude je kolikrát až zbytečně moc lidí. A když se tohle, já cituju zase, jo, když se tohle mého úsudku hodnotí, přistoupím, když se to mého úsudku hodí, přistoupím a pozdravím. Ahoj, já jsem Michal, jdu si pokecat, je to autentický, žádný srabáctví a real. Takže Michal je prostě zastánce toho, že kdekoliv, kdykoliv se můžete seznámit. Tak, já vám děkuji za sdílení zprávy, pokud jste ještě nikoho nenašli, tak doufám, že vás to třeba inspirovalo, pokud někoho máte, tím líp. My si za chvilku pustíme radši další song, Nico Santos Home Part 2, za chviličku tady na Fajnu.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival a exkluzivní Mejdan Fajnu na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
2: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Fresh.
5: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
6: Are you ready?
7: This is Bruno Mars.
8: I'm Lil Peepy.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fine.

Na Fajnu nám dohrává Sombr. Já jsem zrovna chtěla říct, že do tohohle zataženého počasí se to ideálně hodí a v tu chvíli trochu vysvětlo sluníčko, tak mi překazilo plány. Každopádně to byl song Homewrecker. Říká se, že láska hory přenáší. Jenže se ukazuje, že láska možná spíš přenáší chlapy z posilovny na gauče. Výzkum totiž ukázal, že chlapy, který začnou být ve vztahu, začnou taky míň cvičit. Protože ten čas, který dřív věnovali fitku, najednou věnují rande, výletům, společným večeřím. A místo toho, když si žijou dřív říkali, musím být ve formě, třeba někoho potkám, tak když jsou ve vztahu, tak spíš říkají, objednáme si pizzu a pustíme si seriál. Takhle to pak vypadá. Zajímavý ale je, že u ženských se prej tenhle stejný efekt ve vztahu neprojevuje. Takže to vypadá, že zatímco kluci, jakmile jsou ve vztahu, rušej pernamentku do fitka, holky ne. Možná je to další důkaz toho, že když se vedle někoho cítíte dobře, tak prostě nepotřebujete břišáky jako nějaký superhrdina z Marvelovky, ale zároveň je možná dobrý mít na mysli to, že ten vztah nemusí být nekonečný a vyměnit na celou dobu vztahu fitko za gauč se pak těžce nemusí vyplatit. Nicméně mě zajímá, protože to určitě vztahy mají vliv na to, jak se chováme a tak, tak jestli máte něco, v čem se vaše návyky změnily po tom, co jste byli ve vztahu. Nemusí to být fitko, něco jiného. Prostě v čem se změnily vaše návyky nebo návyky vašeho partnera. Napište mi na 724-634-634 a za odměnu další song. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Budete to milovat? Tak pojďme na to. Baby, I love it. I am Bella Kay.

0: Ladíte fajn a tohle bylo totálně ikonický duo Pink Panthers, Zara Larsson, jejich Stateside. 14.42 a já jsem se vás ptala, v čem jste se změnili, když jste šli do vztahu. Ondra mi napsal dobrou zprávu, napsal totiž, byl jsem člověk, co dokázal vstát a 3 minuty sedět v autě s kávou a hudbou, být připravený odjet. Ve vztahu teď ale automaticky, bez přemýšlení, vstávám o hodinu dřív, nebo i v průběhu dne, třeba na oslavu, automaticky se chystám přesně hodinu před odjezdem. Tak nevím, čím to je, to by mě zajímalo, jestli Ondra ve vztahu dostal za úkol víc o sebe pečovat a teď si musí hodinu česat vlasy nebo něco takového. Nicméně očividně věnuje přípravě déle času, což může být asi pozitivní nebo i negativní, záleží, jak se na to díváte. Každopádně já vám děkuji zase za sdílení vašich poznatků, vašich zážitků, zkušeností. Za chvilku další song. Ed Sheeran, jeho Shivers, tenhle mega hit, tak za chviličku můžete si zatancovat, zaspívat, jak chcete. Každopádně tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.

Miles Smith, Niall Horan, jejich song Drive Safe. Ideální věc, pokud jste zrovna na cestách. Já teda doufám, že nejste v nějaký horký tramvaji, protože pokud jste poslední dny jeli MHDčkem, tak jste asi zažili ne Hunger Games, ale takový jako Horko Games. Spousta lidí v Praze si totiž stěžuje, už posílají stížnosti na pražský dopravní podnik, že nefunguje v MHDčku klimatizace. A já teda musím říct, že jsem si to zažila na vlastní kůži. Pokud tam ta klimatizace byla, tak byla na home office. Na svý kůži jsem ji rozhodně necítila. A pojďme si říct, to prostě nejde přežít v takových horcích v MHDčku bez klimatizace. Dopravní podnik se omlouvá a obhajuje tím, že za to můžeme my sami, protože otvíráme okýnka. Ale já jsem byla svědkem toho, kdy jsem byla v autobuse, nešla klimatizace a teprve potom lidi začali logicky otvírat ty okýnka, protože to prostě nevydrželi psychicky. Takže otevřeli okýnko, pak se přidala další půlka autobusu, otevřeli okýnko, klimatizace nestíhala, no a najednou to vypadalo, jako kdybychom nejeli MHDčkem, ale nějakou historickou tramvají z roku třeba 1950. Jako je to náročný, já to chápu, je to začarovaný kruh, ale někdo by s tím měl něco udělat, protože jestli takhle vypadají klimatizovaný autobusy, tak bych nechtěla vidět, jak vypadají ty bez klimatizace. Radši další song, ať už jedete čímkoliv, já doufám, že to má klimatizaci a k tomu si pustíme co hezkýho. Harold's Pearl Disco Machine, Wonderful Life, jaký je to krásný, že jo? Tak pojďme na to.

Missy Vertigo, krásný song, kterým zakončujeme další společnou hoďku tady na Fajnu. Ale warm-up se mnou s Kristý pokračuje samozřejmě dál. Čeká nás další hoďka, další top tracky, další top umělci, třeba Miley Cyrus, Lady Gaga, One Republic. Tyhle velký jména, jak já bych klasicky řekla, ideálně s náma ve studiu, ale aspoň do vašich uší. Tak už za chvilku, mezi tím jenom zprávy a jedem dál, tak zůstaňte se mnou na Fajnu.

0: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Nejnovější trendy a momenty, které musíš vidět. Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
3: Muž z Olomoucka přišel o 5,5 milionu korun poté, co uvěřil ženě, se kterou se seznámil na Tinderu. Ta ho přesvědčila k investicím do kryptoměn přes falešnou platformu. Policie případ vyšetřuje a znovu varuje před investičními podvody, které začínají na seznamkách nebo sociálních sítích. Na pláži ve španělské Malaze nově zaplatíte za sprchu 1 euro za minutu. Kritiku schytává hlavně automat, který nevrací drobné, a taky fakt, že na pláži není jiná možnost, kde se opláchnout. Město ale tvrdí, že cílem je hlavně šetřit vodou v době častého sucha. Zendaya prozradila, že za svou nejoblíbenější romantickou komedii považuje animovaný film Shrek. V pořadu Jennifer Hudson navíc řekla, že jde o jeden z nejdůležitějších filmů jejího života.
4: Fajn.
5: Krásný úterní odpoledne, odbyla nám třetí hodina a zároveň začínáme třetí společnou hoďku tohoto fajn warm-upu se mnou s Kristý. Já si myslím, že není na co čekat, vy čekáte totiž na dobrý songy a ty doručíme právě teď do vašich uší. Miley Cyrus, End of the World, tahle neskutečná vokalistka, obrovská umělkyně, obrovský jméno. Pojďme na to hned teď, nebudu to zdržovat, let's go!

algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

One Republic a jejich nejnovější song Love Song, písnička o lásce Need Your Love, nám právě dohrál na Fajnu. A teď chci, abyste se přiznali. Kdo z vás si platí OnlyFans? Klid, jo? Nemusíte se hlásit, já vás nenapráskám. Ale podle nových dat je dost možný, že někdo z vás teď trošku znejistil, že jo? Ono se totiž ukázalo, že Češi na OnlyFans nechávají stovky milionů ročně. Mě to zaskočilo. Já se ptám, kdo to dělá. A prej právě naše generace, Gen Z, my mladí, to děláme nejvíc. A mě to šokuje. Navíc Praha dokonce patří mezi evropský města, kde se za OnlyFans utrácí úplně nejvíc. A část lidí si na placení toho obsahu bere dokonce půjčky. Nebo úvěry. Brát si půjčku na OnlyFans. To už je horší, než brát si půjčku na vánoční dárky. No ale tak jsem si říkala, jako zajímavý předplatný, jo, já třeba řeším, jestli mám dát stovku za kávu, přijde mi to hodně. Někdo si půjčuje na OnlyFans. Jestli jste tak v šoku jako já, tak doufám, že jste, že v tom nejsem sama. Ale zase, říká se, proti gustu žádnej disputát, můžem to převíst asi na proti guilty pleasure žádnej argument, něco takového. Schválně, napište mi, jaká je vaše guilty pleasure, něco, za co utrácíte peníze a říkáte si, že byste vlastně úplně neměli. Ať už je to OnlyFans, nebo něco jiného. Pojďte se mnou podělit, já vám hlavu neukousnu, ani vás nebudu soudit. Možná trošku, ale napište mi to. 724-634-634. Mezitím už tady na vás čeká, bohužel ne ve studiu, ale ve vašich uších, Alex Warren, Fever Dream. Jdem na to.

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: dala do friendzone. Jsem hold blbej. Honzo, nejsi blbej. Všichni jsme tam byli, všichni jsme takový věci dělali. Je to v pořádku. To patří k tomu vývoji tvojí postavy. Jo, jsme všichni hlavní postavy svého příběhu a tohle prostě k tomu patří. Někdy něco takového uděláme. Nicméně, tohle je tvoje znamení, už to nedělat. Už za ní neutrácej ani korunu, jo? Dobře. Doufám, že to si to slyšel. Renda ten píše, že utrácí za něco, co není úplně legální, tak to tady nebudu říkat. Pak píšete kola a Michal píše auta, tak očividně dopravní prostředky jsou populární, utrácíte za ně peníze. Já za co utrácím peníze? Za všechno, co je růžový. Asi tak. Každopádně vám děkuji za sdílení, za chvilku si dáme další songy, třeba Tame Impala, Genie, Dracula, tenhle mega virální song, který určitě znáte, tak za chviličku společně si ho zaspíváme, zatančíme, cokoliv budete chtít. Pojďme na to.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
9: Right, babe.
10: Fine.

Oblíbené poslouchá Ray, Where is my husband? Půl čtvrtý odpůlko, ladíte fajn warm-up. A existují dva typy kamarádů. Ty, se kterými si píšete každý den, a ty, kterým se třeba 3 měsíce neozvete, pak jim pošlete jedno reelsko nebo se zeptáte, co dělají. A za 10 minut to mezi váma zase je takový, jak kdybyste se nikdy ani bavit nepřestali. A právě ta druhá parta přátel má podle mě větší šanci vydržet. Nový výzkumy naznačují, že přátelství, které trvají díl než 7 let, bývají mnohem odolnější. A bývají to taky ty, se kterýma už se třeba nevídáte úplně každý den. To už není založený totiž na tom, že chodíte spolu do školy, sedíte vedle sebe v práci, ale právě na tom, že spolu zvládnete překlenout i ty rozdílné období, kdy každý jste trošku někde jinde, ale přesto furt spolu. A to je to hezký. Protože real kamarádství není o tom, že si musíte psát od rána do večera, ale že víte, že když tomu člověku zavoláte ve 2 ráno, že máte fakt nějaký problém, že potřebujete vyzvednout, že jste provedli něco hroznýho, tak vám to zvedne a přijde vám pomoct. Je to taky takový předplatný vlastně, jenom to nemusíte obnovovat každý měsíc, stačí jednou za čas poslat to reelsko, TikTok, dát si kafe a jedete dál. A proto já mám pro vás otázku, jak dlouho trvá vaše nejdelší přátelství? To je podle mě hezký se nad tím zamyslet. Já jsem třeba zjistila díky tomu, že mám letos se svojí nejlepší kámoškou výročí 5 let. Ještě nejsme na těch 7, ale dostaneme se tam. Tak schválně, napište mi, jak to máte vy. 724-634-634, tam mi napište. Mezitím klasicky další songy. Tohle bude Giant Rooks a jejich Want It Back. Let's go!

0: concrete heart.
1: Cameron Whitcomb a jeho Medúza, track, který jsme právě společně si poslechli tady na Fajnu 15.41. A já jsem se vás ptala, jak dlouho drží vaše nejdelší přátelství, protože údajně ty přátelství, které drží díl než 7 let, mají větší šanci vydržet už navždycky. Tady přišla zpráva 10 let, Mirka píše, že její kamarádství trvá už od první třídy. Cituju teďkon, letos nám bude 36, takže už skoro krásných 30 let jsme nerozluční kámošky. To byl určitě osud, ten to tak chtěl. Za celou dobu jsme se pohádali jen jednou a byly to nejdelší 2 dny mýho života. Bez sebe nedáme ani ránu, to je jasný. Mirko, to je krásný, přesně takovýhle přátelství přeju všem, to je prostě úplně ideální scénář. No a koukám, že Mirka není jediná, komu to dlouho drží, protože tady je i další, bohužel nepodepsaná zpráva, ale zase cituju. Jsme 3 kamarádky a kamarádíme spolu 28 let. Teda trio, aby vydrželo takhle dlouho, to klobouk dolů. Vídáme se alespoň jednou za měsíc, jezdíme spolu na výlety, občas dovčů a k tomu máme svoje rodiny. Je to super a jsem za ně vděčná. Tak já jsem ráda, že vám ty přátelství takhle drží. Někdy vystačí třeba i pejsci, to píše Michal, že 6 let už má přátelství s tím svým jezevčíkem Ferdou. I to je krásný. Důležitý je mít někoho, s kým to všechno můžete sdílet a mít někoho takhle blízkýho. Takže já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, že jsme si dali takhle dávku pozitivity při úterním odpolku a pokračujeme s dalšíma songama za chviličku, třeba Harry Styles, jeho American Girls. Tak zůstaňte se mnou, společně si to užijem.
2: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
1: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
0: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Farna, její přenádherný song se skvělou myšlenkou Perpetuum Mobile jsme si dali na fajnu takhle při blížící se čtvrtý hodině. Eva tam zpívá, že jsme všichni stejně rozbitý, možná. A jedna věc, ve které jsme často všichni stejně rozbitý, je, že nedokážeme jíst bez toho, aniž bychom se na něco dívali. A proto pro vás mám tip. Až si dneska u večeře budete chtít zapnout YouTube a nebudete vědět, na co koukat, mrkněte se na náš podcast posedlý Are You The One. Doufám, že už všichni, co mě posloucháte, víte, co je Are You The One. Já si myslím, že jo, a že to nemusím opakovat, ale pro jistotu. Je to nová reality show, která běží na Primě. Mě to extrémně baví. Je tam všechno. Bizár, láska, drama, slzy, pot, hezký těla, hezký lidi. Jo, všechno fakt, co chcete od reality show, má to úplně všechno. A protože každá reality show je potřeba nějakým způsobem probírat, tak proto to děláme i my tady u nás v našem podcastu Posedlí Are You The One. A tenhle podcast si právě můžete zkouknout na YouTube. Jsou tam už 3 díly, je to tak. Jo, tenhle týden budeme točit 4. Takže se máte na co těšit, ale mezi tím můžete dát ty 3. A co já vždycky říkám a budu se opakovat, ale je důležitý podle mě získávat v životě různý názory. Jasně, některý názory nepotřebujete, ale je zajímavý kouknout se na to, jak ty některý ostatní lidi nad věcma přemýšlejí. I kdybyste si třeba řekli, ježiš, to je blbost. A to si 100% řeknete, je to v pohodě. Já jsem blondýna, občas řeknu něco, co je blbost, ale je to super se na to podívat. Je tam takový kontrast toho, jak na to nahlížíme já a můj kolega Alberto, holka, kluk, teď pohlížíme na ty rozdílné vztahové situace. Tak občas se dostaneme i docela do konfliktu. Zjistíme, že je fakt rozdíl v tom, že muži, jak se říká, jsou z Marsu, ženy z Venuše, každý to prostě vidíme jinak. A je to sranda se na to zaměřit. Takže si dejte podcast, na našem YouTube najdete podcast Posedlí Are You The One, na našem Instagramu najdete bonusový videjka, třeba naše reakce na ty epizody, a ty jsou vždycky vtipný, ty výrazy stojí za to. No a tak máte na co koukat. A mezi tím budete mít samozřejmě i co poslouchat. Nebojte se, jdem na další songy. Katy Perry, Last Friday Night. Tenhle song, u kterého si ještě můžete zrekapitulovat váš poslední pátek, váš uplynulý víkend. A jestli jste nic neprováděli, tak se rovnou naladit na další pátek. Katy Perry, Let's Go.

0: třetí společná hoďka je za náma a ukončili jsme to songem od Loi, její Red Eyes. My ale ještě úplně nekončíme, jak jsem řekla, máme před sebou ještě jednu společnou hoďku plnou top songů, a takže není na co čekat. Za chviličku zprávy a pak už zase top písničky, třeba Kelin. Na to se těším extrémně. Kelina si dáme společně tady za chviličku, tak zůstaňte se mnou, užíváme. Yeah, yeah.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: 3, 2, 1.
1: Už za hodinu Jindra Žampa.
2: Ale teď.
4: And now. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku
1: a mít volné víkendy?
3: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Na lince C pražského metra čeká cestující od 4. do 9. července výluka v úseku mezi zastávkami Pražského povstání a nádraží Holešovice. Důvodem je modernizace zabezpečovacího systému. Vlaky nepojedou přes centrum, cestující musí využít náhradní tramvaje anebo jiné linky metra. Dopravní podnik varuje, počítejte s delší dobou jízdy. Česko čeká výrazná změna počasí. Během krátké doby klesnou teploty až o zhruba 10 stupňů a přejde studená fronta, která přinese déšť a vítr. Po letních vedrech tak přijde citelný ochlazení a počasí se rychle přepne spíš do podzimního režimu. WhatsApp chystá novinku. Místo telefonního čísla budete moci používat vlastní přezdívku. Ta se bude i předem rezervovat a propojit s Instagramem nebo Facebookem. No a přidává se i bezpečnostní prvek username key, díky kterému vám jen tak někdo nenapíše bez povolení. Fajn.
2: Úterní odpoledne, který už se blíží trošku ke konci a zároveň se blížíme ke konci i my s naším fajn warm-upem, ale jak jsem říkala, ještě jedna hoďka je tady před náma, se mnou, s Kristý. Tak si to pojďme užít. Povíme si třeba něco o tom, jak se pořád ve všem chceme všichni zlepšovat a jak je to někdy až trošku toxický. O tom si teda řekneme a taky si k tomu dáme dobrý songy. Takže pojďme na to hned teď. Kelin, jeho Santé, jak jsem slíbila, tak jsem taky navařila. Jdem na to, pojďme na tenhle song. Let's go.

absolutní letní hymna s názvem Firestone od norského producenta Kaiga a australského zpěváka Konráda Sewella. Tenhle extrémní hit, kdo by to byl řekl, že už je starší než 10 let, hrozný, ale zároveň skvělý song. Tak doufám, že jste si ho užili tak jako já. V dnešní době je někdy náročný existovat, ale ani to nestačí. Pořád se musíme jenom maxovat. Nejdřív přišel Lux Maxing. Jo, snaha zaměřit se na svůj vzhled, co nejlíp se vylepšit, vypadat co nejlíp, pak Gym Maxing, prostě nabombit fitko, pak Sleep Maxing, to znamená zase co nejvíc vypilovat svůj spánkový režim a furt je něco. Pak třeba přijde i, já nevím, praní Maxing, abyste byli dobrý třeba v třídění ponožek. Každý vám vysvětlí, co děláte dobře, co děláte špatně. Na internetu furt čtete, špatně spíte, špatně cvičíte, špatně jíte, dost možná pravděpodobně i špatně mrkáte nebo špatně polikáte. Ale psychologové říkají, že právě tahle snaha, že se pořád snažíme něco optimalizovat, něco zlepšit, nás může vyčerpávat. Protože máme pocit, že na sobě od rána do večera musíme makat, ale nikdy, stejně to nikdy nebude dost. Přitom možná by stačilo vybrat si fakt jednu věc, ve které bychom se chtěli zlepšit v nějakém rozumném časovém horizontu a bylo by to jednodušší, než žádných 10 návyků. Ne, to ne, ne 5 nových rutin. Prostě jedna věc, na který nám opravdu záleží. Tak si to pojďme takhle zkusit na nečisto, můžete si to pak třeba i převzít do toho reálu, ale kdybyste si teď mohli vybrat jednu jedinou věc, ve které byste se chtěli zlepšit, co by to bylo? Každý něco máme, každý toho máme určitě raketu, já taky. Ale kdybychom si měli vybrat jednu věc, ať na to jdeme krok po kroku, co byste si vybrali? Napište mi na 724-634-634, já si zatím taky rozmyslím svoji odpověď. A mezi tím máme čas, protože si dáme songy Fastboy Beautiful Life. Zas taková motivační věc, hezká při úterním odpoledni. Tak pojďme na to.

0: It's Friday.
1: Saturday, Sunday, what?
0: Ne, není. Není, bohužel jsem vás teď trošku zmátla. Pátek není, já vím, je teprv úterý, ale to neznamená, že si nemůžeme ten víkend manifestovat. Proto jsme si dali tenhle song. Riton, Nightcrawls a Mufasa Hypeman. Jejich Friday. Jak jste mohli slyšet, jo? Zpívat už nebudu, slibuju, už to nikdy neudělám. Nicméně, já jsem zastánce toho, že musíme probrat, v čem se zlepšit, jo? Říkali jsme, že nesmíme těch věcí zlepšovat moc naraz, že je ideální zlepšovat postupně jenom jednu. A ptala jsem se, co byste si vybrali, kdybyste teď mohli zlepšit jednu věc. Michal psal, že by chtěl umět spát na lusknutí, že to by byla pohodička. S tím souhlasím, bylo by to úplně ideální, kdybychom nemuseli trávit ty dlouhé hodiny v posteli, kdy scrollujete, koukáte do blba, počítáte ovečky. Zvlášť v tomhle vedru umět usnout na lusknutí by bylo krásný. Já vám zase děkuji za sdílení, za chvilku další songy, jo, nebudu zpívat, bude zpívat někdo jiný. Role model Sally When the Wine Runs Out. Tahle songa už za chvilku u nás na Fajnu.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn?

Ladíte fajn, máme 16.33 a tohle byly Chemical Brothers a jejich Go. Říká se, že ve vztahu je důležitá upřímnost, ale některé názory, ty by možná měly zůstat ve vašich hlavách. Na internetu se totiž teď řeší příběh holky, která si nechala propíchnout obočí, jo, nechala si dát piercing, ne proto, že by chtěla někoho ohromit, prej se to líbilo jí, chtěla to udělat sama pro sebe, že jí to dodalo sebevědomí, jenže přítel jí místo podpory řekl, že kvůli piercingu vypadá míň atraktivně. Jak to dopadlo, můžete hádat, rozešla se s ním, řekla si, tohle nebudu akceptovat a udělala bye bye. A vlastně, jo, asi všichni jsme zažili někdy nějakýho partnera, který komentoval náš vzhled, který vám říkal třeba, nechceš si nechat narůst vlasy? Tyhle šaty, ty bych si nevzal. Nebo bez vousů bys vypadal líp. Nebo naopak s vousama bys vypadal líp. S make-upem si hezčí. A takovýhle další věty. Jasně, nějakým způsobem ten svůj názor musíte vyjádřit. Jenže ta hranice mezi tím, kdy říkáme svůj názor a kdy už do toho vzhledu trošku moc kecáme a možná toho druhého člověka trošku i urazíme, je velice tenká. Každý má ty hranice jinde, musíme vědět, co ten druhý člověk snese, aby se vám pak přesně nestalo, že řeknete, hele, v těch šatech nevypadáš dobře a nedostali jste kopačky, jak ten týpek od té holky. Tak schválně, stalo se vám někdy, že vám váš partner kecal do vzhledu, do vašeho vzhledu? A v čem? Jestli vám přesně říkal, že si máte nechat narůst vlasy nebo cokoliv, pojďte mi to napsat. Můžete si postěžovat, vylít tady ze sebe ten vztek. A nebo i se přiznat k tomu, že jste třeba někdy partnera pošťuchovali k nějaký úpravě vzhledu. 724-634-634, to číslo dobře znáte, tak pojďte mi napsat, pojďte se mnou o to podělit. A my pustíme další song, Miles Smith, Nice to Meet You. Krásná věc, taková pohodová, na úterní odpoledne ideální. Pojďme na to.

0: Další party pecka za náma, BB Rexa, Faithless, jejich New Religion, 16.41 a my společně probíráme, v čem vám, kdy vaši partneři kecali do vašeho vzhledu. Přišla zpráva od Marka, který si stěžuje, že bejvelka mu zakazovala nosit tepláky. Píše, jakmile jsme šli jenom na blbej nákup do supermarketu, musel jsem mít košily a džíny, protože jinak se prej vedle mě cítila, no hrozně. Korunu tomu nasadila, když mi k narozeninám koupila pleťovou masku, že prej vypadám moc strhaně. No, už je to bejvalka. Tak i takhle to někdy vypadá. A potom tady zase Anet si stěžuje, že jí partner zakazoval nosit červenou rtěnku, že jí osočoval, že vypadá jak z E55. No, vidíte to, prostě někdy lidi takhle kecají do vzhledu. Důležitý je, abyste se cítili vy dobře. Já vám děkuju za sdílení těchto zpráv, vím, že jsme otevřeli třeba takový osobnější témata, ale i o tom to někdy je. Takže děkuju. No a my si za chvilku dáme, pustíme song, který vlastně tak jako ideálně představuje ten pocit, kdy máte, kdy někdo vám třeba řekne, že pro něj nejste dost dobrý, ale vy jste pro něj až moc dobrý. Olivia Rodrigo, Good For You, už za chvilku, tady na Fajnu.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Hudba,

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
3: Vždycky fajn.

Já jsem tak ráda, když zakončuju vysílání nějakým svým oblíbeným songem. A tohle byl jeden z nich, Tennis Swims, Mr. Know It All. A slyšeli jste správně, zakončuju vysílání. Ale ne úplně, jenom to svoje a jenom pro dnešek. Nebojte se, vy to znáte, blíží se 5. hodina, to znamená fajn, warm-up je u konce. Nabitý 4 hoďky za náma, dneska jsme si to zas užili. Počasí, nepočasí, ať už je u vás jakkoliv, ať je pořád vedro, nebo už sprchlo. Doufám, že jste to se mnou užili, já s váma na max. No a budu se těšit zase zítra, zase od 1 do 5. Zase budem ready, i když možná už trošku v chladnějším počasí. Uděláme si to hezký. Teď už vás předávám Žampikovi, který se na vás určitě extrémně těší, je zazásobovaný nějakým skvělým humorem, tím jsem si naprosto jistá, ani na minutu se o tom nedá pochybovat, takže Žampik je váš, vy jste jeho, užijte si fajn zbytek odpoledne, no a já se teda loučím, už ofiko, mějte se krásně, posílám poslední song na rozloučenou, Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Tenhle song z léta 2016, který se ale v roce 2026 hodí jak vyšitej. Pojďme na něj, mějte se krásně. Bye, babes.

0: Vždycky je hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: 3, 2, 1.
0: Fajn.
1: Už za chvilku Jindra Žampa.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
1: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Právě teď na fajnradio.cz. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Pojďme se podívat na to, co se děje na naší planetě Zemi, a o to se postará Hanička.
3: Vědci v Česku zaznamenali výskyt nového, nápadně velkého druhu klíštěte, který se od těch běžných liší i chováním. Dokáže totiž aktivně vyhledávat hostitele. Podle odborníků jde zatím jen o ojedinělé nálezy. Pravděpodobně zavlečené stěhovavými ptáky z teplejších oblastí. Riziko pro člověka je aktuálně nízké, ale odborníci výskyt dál sledují, a to kvůli možnému šíření v budoucnu. Na Prachaticku vyjížděli hasiči k hlášenému požáru chaty v lese. Po příjezdu ale žádný oheň nenašli. Šlo jen o silný svit měsíce nad stromy, který si oznamovatelka spletla s požárem. Výjezd se tak rychle změnil ve falešný poplach a trošku nechtěnou noční měsíční misi. Na sociálních sítích kolují různé spekulace o svatbě Taylor Swift. Další, která vyplula na povrch, je ohledně seznamu hostů, který by měl přesáhnout 100.
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
1: Fajn.
0: Fajn Drive.
1: Fajn.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Žampa.
2: 17 hodin, 2 minuty k tomu startuje úterní Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma, za chvilku si řekneme, co nám způsobuje ten pocit, že se nám nechce vstávat, do toho nabitej playlist, a to Dominic Fike a White Keys právě teď na Fineu.

0: Show End of Beginning. Track, který nám dohrává v 17 hodin 7 minut na Fajnu. Dáváte si Fajn Drive a skválně mě zajímá, kolik z vás ráno odkládá budík třikrát, čtyřikrát nebo jsou klidně lidi, kteří i desetkrát. Možná zatím není jenom lenost, odborníci mluví o jevu, kterému se říká dysanie, tedy stav, kdy je pro člověka extrémně těžký ráno vůbec vstát z postele. Nejde sice o oficiální diagnózu, ale může souviset s dlouhodobým stresem, vyčerpáním, nedostatkem kvalitního spánku a nebo psychickou pohodou. Jasný je, že se občas nechce nikomu, ale pokud se ráno budíte úplně bez energie pravidelně, možná je čas řešit spíš kvalitu spánku, než si nastavovat 12. budík. Hele, schválně mě zajímá, kolikrát ráno odložíte budík, než fakt vstanete a patříte mezi ty, co vyskočí hned, anebo bojujete s postelí každý ráno. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme teky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Posloucháte Fajn v 17 hodin 18 minut, dáváte si Fajn Drive a vrátíme se k tématu. Řešili jsme, kolik ráno potřebujete budíku k tomu, abyste vstali z postele. Petruška mi napsala, budík mám na 6.30, ale reálně vstávám až v 7.05. Tlačítko odložit je můj nejlepší kamarád. Musím říct, že to mám úplně stejně. Oproti tomu Matěj to má tak, že já se budím zásadně 3 až 15 minut před budíkem a vstávám hned, ať je to kdykoliv. Ty jo, Matěj, tak to ti absolutně závidím, tohle jsem nikdy v životě nezvládl se zbudit před budíkem. A do třetice nám napsal Jenda a ten napsal, čest práci, tady Jenda, pracuju v neustálé pracovní době, takže 4 až 8 budíků je pro mě normální, bohužel energie chybí i přes den. Hele Jendo, já doufám, že ti dodá energii alespoň tenhle ten track. Take me to a higher place. Nico Santos, Ray of Light. To by tě mohlo trošku nakopnout, ne? Tak jo, už za chvíli, na Fajnu. Fajn Drive.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
7: www.direct-auto.cz.
8: Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Temper Trap, 17 hodin 28 minut, to je aktuální čas, před náma je Becky Hill, to je dneska jedna z nejúspěšnějších britských zpěvaček, ale málo kdo ví, že kariéru odstartovala v talentový soutěži The Voice UK a když jí tehda vyřadili ještě před finále, nakonec dopadla líp než většina vítězů. Místo klasického popu se ale vrhla na taneční hudbu, naspívala hity třeba s Davidem Guettou, Wilkinsonem nebo Medúzou a dneska patří mezi nejžádanější hlasy elektronické scény. Někdy prostě nemusíte vyhrát pěveckou soutěž k tomu, aby z vás byla hvězda. Pojďme si dát skvělý track Run právě teď na Fajnu.
1: Fajn.

0: úterní odpoledne na Fajnu, posloucháte Fine Drive a hele, představte si, že si uděláte radost, necháte si udělat nový piercing, cítíte se konečně dobře a partner vám místo pochvaly řekne, že jste kvůli němu míň atraktivní. Přesně tohle teď zažila jedna holka a její reakce byla, že se s ním okamžitě rozešla. Na internetu se teď šíří, jestli to přehnala, a nebo naopak udělala správně. Protože jasně, každý máme svůj vkus, ale měl by partner říkat, co si o vašem vzhledu myslí, i když ví, že vás to může zranit, nebo by měl hlavně podpořit to, v čem se cítíte dobře. To je ta hlavní otázka. No a mě zajímá, jestli byste se rozešli s partnerem kvůli podobné poznámce na váš vzhled, anebo je podle vás upřímnost ve vztahu to nejdůležitější. Zajímá mě, jak to vidíte, napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
5: Vezeme ti na zrče festival Next Generation.
6: Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213
5: a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi. Od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
6: Festival

Robin Schulz, World Gone Wild, to je track, který nám dohrál na Fajnu v 17 hodin 49 minut a my jsme řešili tady frajerku, která si udělala piercing, její frajer jí to zhejtil a ona se s tím rozešla. Řešili jsme, jestli to bylo přehnaný nebo jestli to bylo na místě. Tomáš nám psal, rozchod asi ne, spíš bych si o tom promluvil. Každý má právo říct svůj názor, ale záleží, jak to podá. Na tom něco bude. Nikola napsala, mě bývalý pořád říkal, že bych na sobě měla něco změnit. Po čase tě to úplně semele, takže za mě chápu, proč odešla. Hele, takže jsme dospěli asi k závěru, že není vlastně důležitý, co říkáme, ale jak to říkáme. Což?

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.

0: víkend nám zakončuje první hodinu Fine Driveu.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
2: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fine.
2: To nejlepší z hitparád. Fine.

0: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů

0: Fine Drive. Fine Drive. Indra Jampa. Indra Jampa.
1: 18.00 startuje druhá hodinka Fine Driveu. Za chvíli si řekneme, co novýho se děje v hudebním rovni rybníčku. Do toho nabitej playlist před náma Tate McRae a Just Keep Watching právě teď na Fineu.

0: watching.
1: V létě nechceš řešit, co si pustíš.
2: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.

Posloucháte Fajn. 18 hodin a 5 minut, to je aktuální čas. Tohle je Fajn Drive a lidi, tohle je docela hustý. Vypadá to, že Michael Jackson nepřepisoval historii jenom za života, ale i po smrti. Jeho životopisný film Michael se totiž stal nejvýdělečnějším hudebním biopikem všech dob. Celosvětově už vydělal skoro miliardu dolarů a překonal i Bohemian Rhapsody. To je něco naprosto neskutečného. A pokud bude tohle tempo pokračovat, může se stát úplně prvním hudebním životopisným filmem, který překoná hranici 1 miliardy dolarů. To je na biografii fakt šílený číslo, ale je vidět, že Michael je prostě legenda i několik let po smrti.

0: Never Going Home. 18:16, to je aktuální čas, posloucháte Fajn. A hele, mě zajímá, jestli znáte takový ty lidi, co mají názor úplně na všechno. A jsou si tím názorem 100% jistý. Jenže psychologové říkají, že právě to může být docela past. Existuje totiž něco, čemu se říká Dunning-Kruegerův efekt. Zní to jako nějaká nevyléčitelná nemoc, ale je to efekt, který popisuje, že lidi, kteří o nějakém tématu vědí nejmíň, tak často nejvíc přeceňujou své znalosti. Naopak opravdoví odborníci tak bývají mnohem opatrnější, protože si víc uvědomujou, jak složité daný téma ve skutečnosti je. Takže když někdo říká, hele, já v tom mám úplně jasno, tak možná je to právě naopak. Hele, u jakého tématu máte pocit, že si dneska lidi nejčastěji myslí, že jsou experti, i když o něm vlastně moc nevědí? Já si myslím, že to bude nějaký hokej, nějaká politika. No uvidíme, co dalšího mi tam napíšete. 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: To nejlepší z hitparád.

Jisoo a Zayn, Eyes Closed. Posloucháte Fajn v úterý 30. června a já jsem se vás ptal na to, u jakého tématu máte pocit, že si dneska lidi nejčastěji myslí, že jsou experti, i když o tom tématu vlastně moc nevědí. Tereska mi napsala výchova dětí, hlavně lidi, co žádný nemají. Tak to absolutně sedí. Jedna mi napsal, jediný, kdo si myslí, že má vždycky pravdu, je můj šéf. Přeci jen, i když u něčeho nebyl, tak ví nejvíc. Myslím, že my všichni jsme takovýho šéfa zažili. A do třetice tady máme zprávu od Filipa a ten napsal, máme tu hlavně online fotbaloví trenéry, který běhají maximálně na autobus, ale tak to jsou tedy trenéři u každého sportu, ve kterém hrajeme aktuálně mistrovství světa, což? Fajn.

0: Myslím si, že ideální track pro úterní večer na Fajnu. Tedy svým Stones and I, Gone, Gone, Gone. Hele, přijde vám, že se dneska děti chovají k učitelům jinak než dřív? Podle nového průzkumu učitelky čím dál častěji řešejí, že někteří kluci neberou vážně jenom proto, že jsou ženy. Často se objevuje věta, vás poslouchat nebudu. Odborníci ale říkají, že na tom můžou mít podíl i sociální sítě a influenceři, který dětem podsouvají dost zvláštní představy o tom, jak by se měli chlapi a ženský chovat. A učitelé pak říkají, že je to ve třídách znát čím dál víc. Já teda musím říct, že jsem byl taky občas jako drzej na paní učitelky, ale od samcať po samcať. Pojďme to vzít odinut. Mě zajímá, jakýho učitele nebo učitelku jste měli nejradši a čím si vás získali. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
14: Instagram.
13: YouTube.
14: TikTok.
13: Co je zrovna teď in. Fajn.
14: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
13: Jsme fajn. Fajn Radio.

One Republic, týpci, kteří byli před pár dny u nás v Praze, nám právě teď dohráli na fajnu. 18 hodin 51 minut, to je aktuální čas. A já jsem se vás ptal na to, jakýho učitele nebo učitelku jste měli nejradši. Tereska mi napsala, naše třídní na střední byla přísná, ale vždycky fér. Když byl průšvih, nejdřív si nás vyslechla. OK. Oproti tomu Matěj, ten napsal tělocvikář. Byl s náma v pohodě, dělal si srandu a když bylo potřeba, uměl si sjednat respekt. A Klárka napsala češtinářka. Byla to taková naše druhá maminka. Tak to máte štěstí. Já jsem měl štěstí na úplně jinou češtinářku.

0: Paris a Rag & Bone Man nám zakončují druhou hodinku Fine Driveu, před náma je třetí hodinka a v tý budu hrát klasicky podle vás. Číslo je 724-634-634, pojďte mi psát tracky, protože já je budu hrát.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: Vždycky fresh.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Letní slunce ve vlasech přináší Capilan. Capilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
0: Fine Drive, Jindra Žampa. Let me blow
2: your mind. 19. hodina odbyla, startuje třetí hodinka Fine Drive a dáme si klasicky 10-minutovku podle vás. Veškerý náš playlist je teď ve vašich rukou. Číslo je 724-634-634. Pojďte mi diktovat vaše oblíbené tracky, protože já je budu hrát. Pište mi na iMessage, pište mi zprávy, pište mi na WhatsApp, pište mi na Instač Fajnu. Je to úplně jedno, hlavně když napíšete. Samozřejmě, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Časomíra je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
4: 10 minutes for you.
2: Tak jo. Už to cinká, koukám na to. První zprávu tady máme od Petra a je to Loy a Red Eyes. Dobře, bude to tam. Hned potom Imagine Dragons a Sharks. OK, dáme to tam. A co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund a do třetice. Vidím tady hned několik zpráv, ale nejrychlejší byla Toxic AF. Jste absolutní borci. Pište klidně další zprávy, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

tracku, který jste si psali, Imagine Dragons a Sharks, dáváte si 10-minutovku na fajnu. Třetí track v pořadí je Shimonov a Toxic AF. Děkuju za všechny zprávy, které jste poslali, ani to nestíhám číst, jste absolutní borci. No a hned za chvíli nás čeká velký finále. Opět tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, a jenom ten nejrychlejší, který se právě teď dovolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte. 10 minutes for you.

0: Shimano Toxic AF. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Andy. Čau, Andy.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, jak si užíváš první letní dny?
1: Já si je moc neužívám, protože jsem byla furt v práci, ale zítra mám konečně volno, takže...
0: Ale máme to stejně, taky jsem pořád v práci. A co máš takhle v plánu, když máš zítra konečně volno?
1: Zítra má můj přítel narozeniny, takže mám v plánu být s ním a pořádně to oslavit.
0: OK, tak mega vám přeju, ať se to povede. Mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: OK, jsem.
0: Tak jo, tohle jednička. Slavíček a vděčná slečna. Varianta číslo 1, pojďme na dvojku. Tohle je takový jako party mood, který by se vám možná hodil zítra. BB Rexha a New Religion. Mám tady ještě třetí věc a to je tohle. Ale Farben a Kido All Right. Tak Andy, je to ve tvých rukou.
1: Tak pro mě je to jasná dvojka.
0: Takže prostě party. Takhle při úterku. Tak jo. Ano. Je někdo, komu bys to chtěla poslat, krom tvýho přítele, který má zítra narozeniny?
1: Ne, chci to poslat jenom jemu. Přechla nejlepší lásko a užij si svůj den zítra.
0: Tak jo, posíláme a i já přeju, ať se zítra užijete. Krásný večer, ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

Focus Elevate. Posloucháte Fajn v úterý 30. června a mě zajímá, kdy je podle vás ve vztahu ten správný čas na šmajchlování? Hned na začátku, po pár měsících, anebo až po svatbě? Právě tohle teď řešili vědci a přišli s tím, že páry, který se šmajchlováním počkali až po svatbě, se podle některých studií rozvádějí míň. Jenže zároveň dodávají, že zatím nejspíš nestojí samotný čekání na to, ale spíš to, že tyhle páry mívají podobné hodnoty, víc o vztahu přemýšlej a do manželství nejdou úplně po hlavě. Takže otázka je, jestli jde fakt o to šmajchlování, anebo o všechno

0: Kautu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
2: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
2: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

úterní večer na Fajnu. Pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, co podle vás nejvíc drží vztahy pohromadě. Barča mi napsala, podle mě hlavně to, aby si lidi věřili. Jakmile začneš partnerovi kontrolovat mobil, je něco špatně. Je pravda, že kdyby mě někdo zkontroloval mobil, tak bych určitě šel od toho vztahu pryč. Ne kvůli tomu, co tam mám, ale že to je prostě velký red flag. Pak napsal Kuba, za mě je nejdůležitější, aby spolu lidi uměli být i v tichu. Nemusí se přát něco dít. Tak to by ten člověk se mnou asi nedokázal bejt, protože já úplně v tichu bejt nedokážu. A absolutně miluju poslední zprávu, kterou napsal Daniel, a ten napsal, za mě nejdřív důvěra a pak šmajchlování. To je prostě nejvíc. Fine drive. Fine drive.

Je to tady. Fine Drive končí. 3 hodiny jsou za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Díky za všechny zprávy. Jste absolutní borci. My se zítra neslyšíme. Zítra tady místo mě bude Kristin a.k.a. Espo. Tak si s ní dejte ty 3 hodinky a zažijete taky něco jiného. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože dneska v Next Generation Sara Nov Borka, kterou už moc dobře z Next Generation znáte, ale dneska vám zahraje jak nový tracky, tak tracky, který má ráda, který ji inspirujou. Dejte si s ní necelou hodinku tady na Fajnu a za mě už jenom ty 2 slova. Pa!

0: Já jsem Sára Nov a ty právě posloucháš Fajn Radio a jeho Next Generation. Dneska vybírám playlist a proto ti hned ze začátku pustím jeden z mých singlů. Ten se jmenuje Jeden live nestačí a na Spotify se blíží už k 3 milionům poslechům, což je úplně crazy a moc za to děkuju. Děkuju všem, kdo to posloucháte. No a já jsem si řekla, že ho předělám do takový více jako cozy akustik verze, jenom s pianem i kytarou. Takže tady pouštím Jeden live nestačí Campfire version.
1: Next generation.

0: generation. Protože Sofian Mežmež začal zase vydávat, tak si tady pustíme jednu z jeho novinek. Tohle je Requiem.
1: Fine.
0: Next generation.

0: Jestli je něco, co poslední dobou opravdu poslouchám dokola, tak je to tady tenhle už docela jakoby vlastně starší song od Evy Farne a Kelina. V neděli ho dali společně i v Edenu, takže jsem ráda, že jsem to konečně slyšela i live. A teď ti pustím můj první love song, jmenuje se True Story. Next Generation.
1: I think you know when you find your people, when you don't feel stupid. You hang out with the wrong people, but you don't necessarily know they're the wrong people. And you kind of leave feeling like, I wasn't being funny enough, I wasn't being cool enough. And the right people will not make you feel bad about being yourself.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Nejsem si popravdě úplně jistá, jestli její jméno vyslovuju na 100% správně. Každopádně tohle byla Sofia Izella a její vlastně docela virální single Everybody Supports Women. Já jsem tuhle holku na sociálních sítích registrovala už nějakou dobu a bavilo mě to. Takže když mi kamarádka řekla, že má lístky, jestli jdeme na koncert, tak jsem neváhala. Líbilo se mi to, ale vytkla bych tomu jednu věc, a to, že prostě týpečka byla 75% koncertů na zemi, prostě válela se tam, dělala show, jako by super, ale podle mě to vidělo tak jako prvních pět řad a my vzadu jsme z toho nic moc neměli, takže to mě docela mrzí. Bylo tam taky vlastně docela hodně samplů, chtěla bych klidně i více ty živý hudby, ale tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, bylo to fajn, jsem ráda, že jsem to viděla. No a jako další tady pustím dívu Adélu a její nejnovější single Red Bottoms.
0: Here we go. Number one hit music station. Next generation.

právě dohrává první zveřejněný singl z chystaného alba Ariany Grande, které se jmenuje Pedal a vyjde už 31. července a na Spotify už teď vidíme, že bude obsahovat 12 skladeb. Tuhle, kterou jsme právě slyšeli, Hey Did I Make You Love Me, vyšla jako první single k tomuhle albu a zároveň je Ariana i teď na svém tour, což je její první velké turné po dlouhých 7 letech. A zajímavost je i to, že už dříve Ariana označila v různých rozhovorech tohle tour za poslední hurá na dlouhou dobu, protože plánuje po skončení téhle koncertní šňury delší hudební pauzu, aby se mohla naplno věnovat herectví a divadlu. Pustím ti tady další novinku, a to Olivie Rodrigo a její single The Cure z nového alba. Turn it up. Next generation.

0: Generation. Yeah.
1: Fine. Právě si slyšel jednu z mých písniček z mýho debutového alba, které se jmenuje Projekt Saranov, takže pokud tě to bavilo, budu moc ráda, když koukneš i na moje další písničky. Na Spotify i Apple Music mě najdeš jako Saranov. A my už jsme u konce, takže já se loučím a uslyšíme se zase u nějakého mého nového releaseu. Takže brzy. Ahoj. We are number one. Next generation.
2: Number one hit music station. Don't stop the music. Vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc hitů. Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: dobré hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: taky vyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.